0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: všechno, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů.

Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
3: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
2: Se podívej na tričko.
3: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
2: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
3: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
2: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, jo, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme ano. Se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
2: No, teď no. Oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
5: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
5: prosím vás.
2: No, řekni toho Boušku.
5: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
6: No, to jsme. No.
2: Ano.
5: Máte dva pokoje.
6: No.
5: A jste jedna rodina.
2: No ano.
5: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
4: No a o co vám jde?
5: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
7: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
6: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje,
2: no,
6: protože
2: no,
6: jsme
2: no,
6: jako
2: no, jedna rodina.
4: To taky platili.
2: No počkejte, paní Lovo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
7: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
7: Tak to?
4: No my právě máme taky takový děti, a nechci jste u babičky.
3: No, prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo, počkejte,
5: buďte uznalí.
7: Počkejte, ale paní, hlejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne, no...
7: Jste
2: jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
7: Obě
3: jsou.
7: No, ale děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. No. Naj.
9: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
7: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písky?
3: Ne, já ne.
7: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
7: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám, když se vidí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
7: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
8: Prosím tě, nebavní. Já jsem nemyslel Písecký.
7: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybníky. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybníky?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
4: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
8: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
7: A vy
8: si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
4: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
4: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
6: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
4: Jak to o 4? Tak co?
6: Ne, o 3.
4: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
7: Nevím, děti teď už nevím, teda
6: já si to přece
4: ale mami, přece vím o kolik snad tyhle věci si
7: pamatuju. Ale to se nehádej.
4: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
7: No ale prosím vás, vy jsme ty dětičky. Protože na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
4: 4 hodiny, já vím, že to
7: bude.
5: Prosím vás, přestaňte mi blbnout hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
4: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
5: Ale no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
4: poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?

0: Ček objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší. A ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
1: To jsou ty milionářské rozmary.
0: Jo, tak, no jo.
1: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
0: Ne? A my máme ten machač nedaleko, jako než se oblíkneš do toho jo. auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi. Rozumíš, to, než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
1: Ty hubneš do plavek.
0: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
1: Jo, jo, jo. A pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. a pak plavky, na co hubnu do plavek, na co plavky.
0: Ano.
1: Že jo, no.
0: A byla tam Naděja, jaký jsou
1: ty,
0: pán Bůh?
1: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
0: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
1: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
0: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
1: Jo,
0: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
1: Ale ještě Vlka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozí dílů v ukázce z Homolkovic kluky. Varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejeme pořadový Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to.

0: Kdo tam je teď?
1: Tady pejskař ze Dvora Králové.
2: Dobrý den.
1: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
3: Ano.
1: A dáme si cizleroviny.
3: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
4: Jirka Kladno, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych prosil Homolkovi.
3: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Alečko
5: nebo Bečko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenická. Přelel bych si Bečko, děkuji.
2: Děkujeme taky.
3: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
6: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona už tady je připravená, ujo čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klepí. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na něj a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z bramborava. Já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
3: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
2: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
3: Jsi hrál ano, prince.
2: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
3: Punčošky.
2: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
3: Kdy dělali bušku?
2: Bylo to, jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
3: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
2: Dělali,
3: tu
2: že
3: Pardubickou,
2: no.
3: A takhle.
2: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
3: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
2: Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
3: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
2: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako opačně?
3: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
2: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě a vyšvihneš samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
3: A to ale jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
2: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
3: To je kompozice.
2: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
3: jako
2: na to.
3: Jako Pilarová na hnoji.
2: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
3: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, ačko, co bys dal proti, jako variantu B.
2: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
3: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším. Až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš doust.
3: Jo, to ano. To je...
5: Ano, doust.
1: Ano.
5: A nebo... A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal, psal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni, na zahradě.
9: Je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
9: to ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky je, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčela.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grillujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grillujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A hezký víkend.
3: Taky,
1: u grillování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Amerikou.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný. Má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano.
8: To
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak. Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no, to je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímej přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam
3: nějakého
1: pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to ne vulgární, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude lepší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no. Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštní je, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějou
1: všichni... Už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. A nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka a náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, něco? Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, k malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti. Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes otevře nové ortopedické operační sály. Čeká nás deštivý den a teploty od 19 do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba platit do dneška, druhou do 30. listopadu. Nové ortopedické operační sály dnes otevře nemocnice ve Slaném na Kladensku. Práce začaly loni a stály přes 60 milionů korun. Lékaři museli doposud kvůli chybějícímu zázemí provádět ortopedické zákroky na jednom z gynekologických sálů. Nové prostory umožní zvýšit počet operací kolenních a ramenních kloubů nebo kyčlí. Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude taky infostánek, a to ode dneška do příští středy, říká mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
2: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
0: Dělníci opravují školní kuchyni v základní škole v Sázavě. Ode dneška proto nevaří a rodiče musí stravu dětem zajistit sami. Rekonstrukce bude hotová do konce léta a má podle nezávislého starosty Vladimíra Dvoříka stát 30 milionů korun.
3: Bude se vlastně rekonstruovat kompletně vnitřek budovy, zůstane jenom obal. A důležitý jsou sítě, přivede tam dokonce i výtah bezbariérový.
0: Sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Digitální průvodce je dostupný ve třech jazycích, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
4: Ty texty si děláme sami, protože věříme tomu, že to dokážeme nejlíp. A vzhledem k tomu, že jsme na audioguide v němčině a v angličtině využili AI, tak ta cena jako celkově vyšla zhruba na nějakých 40 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, místy se objeví déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, vát bude mírný severozápadní až severní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Osobní auto po nehodě na dálnici D5 ve směru do Plzně. Pozor, za Berounem kilometr 21, tam auto narazilo vlevo do svodidel.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A pondělí 1.6.2026. Dvě děti přerostlé pro vás dnes do 9. hodiny. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Přidává se i odrostlejší.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Hodiny ukazují 5:11 a půl. Nejvyšší čas vyrazit za Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 50

0: zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: A Richard Krajčo taky slaví, tak tady ho máte.
2: Přijde.

0: 3 minuty po čtvrt na 6.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu chladněji, přes den zataženo, místy s deštěm, přeháňkami, na teploměru 19 až 22. Takhle vypadá první červnový den roku 2026.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině

0: rodina je základ státu, ale já bych to doplnil, rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Děcka, podle vás, co je to rodina?
1: Rodina je to, že třeba, že někdo má třeba rodinu, že se jí narodí nějaký děti a je to společný a mají se rádi.
2: Třeba tačka a mamka, miminko, starší, nejstarší, strýc, babička.
3: Rodina je třeba pes, morčata, králíci, anebo slepice.
4: Rodina je to, že tam je

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ráno Radničko, pondělí 1.6. za chvíli zprávy v půl.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někdy konaly už o víkendu. Autobusy MHD ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravám a stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově. Provoz řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Vyhlídkové místo v ulici za školkou v pražských Satalicích bude mít novou podobu. Městská část nechá vysázet trvalky, trávy, keře a stromy. Podle radnice mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci zadržování vody v krajině a druhové rozmanitosti. Revitalizace má vyjít na přibližně 165 tisíc korun. Projekt podpořil dotací pražský magistrát. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petra Megyera pro prezidenta země Tomáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. No a jaké dnes bude počasí? V pondělí čekáme velkou oblačnost, ráno a dopoledne bude místy pršet, ojediněle se objeví i přehánky. Odpoledne začnou srážky od severozápadu slábnout a oblačnosti bude méně. Teploty od 19 do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnicích ve středních Čechách by mělo být všechno v pořádku, snad jen připomenutí dálnice D5 z Prahy do Plzně. Pozor za Berounem, po nehodě je tam osobní auto na kilometru 21.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Z vojenského letiště k Beli včera odpoledne odcestovala další čtveřice koní Převalského, míří do Zlaté stepy v Kazachstánu. Jak vypadaly přípravy na samotný transport, si řekneme za chvíli v reportáži Sabiny Vosecké.

0: 30,5 minuty, pěkné ráno, další čtveřice koní převalského z pražské zoo, vše na cestě a to do Kazachstánu. Včera odpoledne odcestovali společně s posádkou ošetřovatelů armádním letounem Kasa. Do cíle je čeká dlouhých 15 hodin letu a poté, co přejezd po zemi vás, nebo je taky čeká. Samotnou nakládku přímo na letišti sledovala i kolegyně Sabina Vosecká.
1: 10 měsíců náročných příprav, včetně výběru nejvhodnějšího adepta na cestu zpět do divoké přírody. To je jen jeden ze střípků toho, co všechno zahrnují náročné přípravy na samotný transport.
2: Ty koně musí projít sérií náročných veterinárních vyšetření, které vyžaduje ta importní strana a celkově ta příprava je opravdu intenzivní.
1: Říká kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově doprovázel posádku policejní konvoj. Několika set kilové přepravní boxy pak chovatelé naložili z nákladního auta přímo do armádního speciálu Kasa. Letos do Kazachstánu zamíří vůbec poprvé čtveřice samců.
3: Ty slavné transporty do Mongolska, to bylo spíš o tom, že se dotovaly už existující populace, takže vlastně stačily klisny, ale tady v Kazachstánu se zakládá úplně nová populace. Ty koně tam vyhynuli před nějakými 200-300 lety a my tam teď zakládáme nové genetické linie. A právě proto jsou potřeba hřebci, aby utvořili harémy, aby od začátku vlastně tam hned se šířilo víc těch genofondů a ta populace tam v důsledku pak byla životaschopná.
1: Filip Mašek, mluvčí pražské zoologické zahrady. Filipe, my už tady vlastně teď čekáme v té odletové hale. Na runway už naložili koně do letadla, tak vy letíte s nimi?
3: Ano, my letíme s nimi. Tento rok letím přímo s koňmi právě já, protože jsme se s kolegou rozhodli oslovit mladší publiku. Budeme natáčet spoustu videí na sociální sítě spíš pro mladé lidi. Chceme jim ukázat smysl moderních zoologických zahrad. Chceme jim ukázat, že zoologické zahrady nejsou jenom o tom jít a podívat se na zvířata v nějakém areálu, ale o tom, že by měly ty zahrady pomáhat i v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A ideálně, to je ta nejvyšší meta podle mě, vracet ty ohrožené nebo vyhynulé druhy zpátky do volnosti.
1: Posádku teď čeká zhruba 15-hodinový let, a to se dvěma mezi přistáními. Na stejné místo ale zamíří už za pár dní čtveřice klisen, a to z berlínského Tierparku. Sabina Vosecká, Český rozhlas. Zaliko.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, popojedeme dál. Samozřejmě tipy s Denisou budou za chvilku.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Podle předpovědi ráno by mělo být chladnější, zatažené a místy s deštěm nebo přeháňkami. Přes den zůstane převaha oblačnosti, odpoledne ale začne od severozápadu ubývat mraků i srážek. Nejvyšší teploty 19 až 22.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Čáslavské muzeum vás zve v 17 hodin na vernisáž nové výstavy Jídlo a pití od pravěku po novověk. Dozvíte se, co jedli a pili naši předkové a setkáte se taky se skupinou živé historie Bronzáci z Polabí. Ti vám představí život v mladším eneolitu a starší době bronzové, včetně replik dobových zbraní, šperků, keramiky nebo oděvů vyrobených tradičními postupy. Samotná výstava plná zajímavých exponátů potrvá do 23. srpna. Masarykův kulturní dům v Mělníku slaví 90 let a při této příležitosti připravila místní galerie ve věži novou výstavu divadelní představení ve fotografii. Vernisáž se uskuteční od 18 hodin. Uvidíte snímky, které mapují divadelní život kulturního domu v letech 1936 až 2026. Výstava vznikla ve spolupráci se státním okresním archivem Mělník a potrvá do konce října. Synagogu v Brandýse nad Labem rozezní v 19 hodin jarní koncert pěveckého sboru Bojan. Nabídne večer plný sborové hudby v podání jednoho z nejstarších pěveckých sborů v Česku. Hostem programu je sopranistka Tereza Bortlová. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Koaliční lídry čeká další pravidelné jednání. Majitelé bytů v Říčanech by příští rok měli zaplatit nižší daň z nemovitosti. Město jim tak chce kompenzovat svou chybu. Ráno a dopoledne bude deštivo. Odpoledne se počasí zlepší. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vedení Říčan chce na příští rok výrazně snížit daň z nemovitosti pro majitele bytů. Začalo připravovat potřebnou vyhlášku. Radnice tak hodlá napravit svou chybu a poplatek pro letošní rok omylem tedy zvýšila. Vysvětluje mluvčí Říčan Helena Vlnářová.
4: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
3: Pro rok 2027 proto Říčany chtějí snížit koeficient pro majitele bytů na hodnotu 1 nebo i nižší. Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna pak dokáže vyrobit několik stovek tun této chemické látky za den. Pokračuje vedoucí závodu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně Aleš Patočka.
5: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku. Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den. Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
3: Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude taky infostánek, a to ode dneška do příští středy, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
6: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
1: Počasí.
3: Pondělí bude zpočátku zatažené a deštivé, během dne se budou objevovat déšť nebo přehánky, odpoledne ale začnou srážky od severozápadu ustávat. Postupně ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 19 a 22 stupni. Vítr bude mírný, severozápadní až severní. Večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Auto po nehodě na silnici číslo 101 Říčany Křenice. Velmi opatrně někde na půl cesty a taky porouchané auto i na silnici 3. Kdo pojedete, tak pozor na vrškách v Benešově na první turbokřižovatce ve směru od Prahy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Dneska máme pondělí 1.6.2026 s úsměvem pro vás, šibalským dětským i další ranní vysílání. Petra Černocká se přidává.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin skoro 12 minut, s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie a dneska si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag?
2: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
3: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
4: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
2: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
5: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: 7:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být zatažené a na mnoha místech i deštivé. Odpoledne budou srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, vítr bude mírný od severozápadu až severu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Já přeji dobré ráno. Na příjezdu do metropole od Kolína popojíždí už teď brzy ráno kolona v Českobrodské. Zhruba 15 minut zabere cesta z újezdu nad lesy do Běchovic. Za odbočkou na Horní Počernice se poté pokračuje plynule. Na zmíněné trase na Horní Počernice, tedy v ulici Mladých Běchovic, zbystřete za odbočkou do komerční zóny. Řeší tam kolizi osobního a nákladního vozidla. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most houstne provoz zatím v kratším úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou. A ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, tradičně mezi Novopatskou a Poděbradskou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6.22. Dnes slaví narozeniny i Karel Šíp, má 81. A hudebně to začalo u něj jak šlapacím kolem skupinou Faraon. Vzpomínáte na léta dávno minulá? No, on na to vzpomínal takhle.
1: A my jsme to furt hráli jenom v té kavárně a bylo nám takový, ne podezřelý, byli jsme rádi, že neznámá kapela, neznámou písničku s českým textem a my jsme to za večer museli snad pětkrát opakovat. Čili já jsem si tak řekl, asi na tom něco bude. A opravdu neznámej člověk, já z ulice s amatérskou nahrávkou jsem zaklepal na dveře suprafonu, co chcete. Jsem říkal, no, takovou písničku, jestli se vám to bude hodit, tak jsem jim nechal to, a oni si to tam nějak poslechli a řekli, no dobře, my to zkusíme. Čili takhle my jsme se dostali k prvnímu vlastně singlu. Dvě písničky za 12 korun.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: láskou pro vás Český rozhlas Střední Čechy. Za chvíli budou zprávy v 6:30. Přidáme i další písničky. Po 6:30 se přidá Petr Muk, Helena Vondráčková a ještě tady vidím třeba Lucii Bílou. Co nového u nás ve středních Čechách, ale i to zásadní ve světě, dozvíte se ve zpravodajství nebo na irozhlas.cz. Tak se prosím na ty internety podívejte.
1: Sedmé. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. Cestující v Praze musí ode dneška počítat s dlouhodobou vlakovou výlukou. Kvůli modernizaci Masarykova nádraží nejezdí vlaky mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha Bubny. Omezení má trvat nejméně do prosince. Vlaky od Kralup nad Vltavou a Kladna končí ve stanici Praha Bubny. Některé spoje pojedou místo na Masarykovo nádraží do Vysočan. Cestující můžou využít metro nebo tramvaje. Náhradní jízdní doklad dostanou v pokladnách nebo u průvodčího ve vlaku. Středočeský kraj vybral firmu na rozšíření areálu střední a základní školy v Berouně. Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má dlouhodobě nedostatek místa. Nová přístavba a rekonstrukce stávajících prostor budou stát přes 112 milionů korun. Podle plánu by měly vzniknout cvičný byt s kuchyní a další specializovaná pracoviště zaměřená na rozvoj praktických dovedností a každodenní soběstačnosti žáků. Počasí dnes bude v pondělí tedy převážně zataženo až oblačno, místy bude pršet nebo se objeví přehánky. Během odpoledne začne déšť od severozápadu ustávat a večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nehoda na dálnici D7, kdo jedete směr Chomutov opatrně. Z dodávky se uvolnil vlek a zůstal stát v levém pruhu na 15. kilometru. Nehody jsou i na D5, pozor, jedna je hlášena na 20. kilometru ve směru do Plzně a další o kousek dál na 22. kilometru. Osobní auto ve svodidlech v levém pruhu, průjezdní zůstal pouze pravý. A ještě taky silnice 3 u Benešova.
3: Já jedu právě po silnici 1/3 ve směru na D1 a za křižovatkou Čerčan, tak došlo k poruše kamionu, zůstal v jízdním pruhu, který kompletně blokuje a musí se objíždět proti směrem, kde jsou dva jízdní pruhy směrem na Tábor. Takže tam můžou vznikat poměrně kolizní situace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A co dál?
2: No, pokud vlastníte nemovitost, tak dnes máte poslední možnost zaplatit daň. A pokud jste si říkali, že ta daň je vysoká, tak vězte, že v Říčanech letos poplatek výrazně převýšil možná i ten váš, protože Říčany udělali chybu a tedy musí lidé platit výrazně vyšší daně.

0: Za 4 minuty 7:45 a pojďme do Říčan. Do dnešního dne musí lidé zaplatit daň z nemovitosti. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy letos mají hradit výrazně vyšší částky než v předchozích letech. Město jim omylem zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažil vybrat víc peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4+1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě, ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a připravuje kompenzace. Přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitosti řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Svaz měst a obcí jim proto doporučuje, aby se před schválením vyhlášky nejprve poradili s ministerstvem vnitra. Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou si ji poplatníci rozdělit do 2 splátek. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme takové uplakané ráno, ale zaplať pámbu za ty dešťové srážky.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ráno by mělo být zataženo až oblačno, na řadě míst s deštěm nebo s přeháňkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 19 až 22. Máme minutu po 7:15.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pěkné ráno přeji. V Liberecké do centra už se fronta natáhla až na konec Cínovecké. K Blance se teď popojíždí více než 20 minut. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína se brzdí v klesání za Novopatskou k Poděbradské. Je to na 10 až 15 minut. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce stále velmi hustý provoz mezi hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. Trasa teď aktuálně na více než půl hodiny. V Českobrodské do centra čekejte stále okolo 10 minut po pojíždění na příjezdu do Běchovic ve směru z Újezdu. A na Smíchově pozor ve Vltavské ulici směr centrum. Kousek před Hořejším nábřežím blokují pravý pruh následky nehody osobního auta. Na místě zasahuje i asistenční služba.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Gratuluju ti.
1: 6 hodin a 50 minut. Dobré ráno přeji všem. Ode dneška novinka v našem vysílání.
2: Osobnosti Česka.
1: Ano, každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ochutnávka. Co uslyšíte dneska po 13. hodině? Po zpravodajství nechte se nalákat, doufám, že se zadaří.
3: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
4: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Po 13. hodině startujeme. Oskar Hess a kardiolog Petr Neužil.
2: Alex

0: i Sandra na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda by se měla vrátit k přesunům některých agent ze Strakovy akademie na určená ministerstva. Bouřky ve středních Čechách zaměstnaly hasiče u více než 50 zásahů. Pondělí bude deštivé a teploty kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunů a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezort zůstane zachována.
3: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
1: Středočeští hasiči měli od neděle do dnešního rána 53 výjezdů kvůli bouřkám. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy. Nejvíc událostí řešili hasiči na Příbramsku a Kladensku. Výjížděli také v okresech Praha Západ, Praha Východ, Mělník a Kolín. Do 6:30 ráno tvořili většinu zásahů spadlé stromy. V 5 případech hasiči pomáhali při nebezpečných stavech. U Drásova na Příbramsku například zasahovali u auta, které zajelo do vodní laguny. Vedení Benešova odmítá vznik akcelerační zóny na výstavbu větrných elektráren u Soběhrd. Záporné vyjádření už radní poslali Ministerstvu pro místní rozvoj. Obyvatelé okolních obcí podepisují proti zóně petici. Bojí se narušení rázu krajiny a negativních dopadů na zdraví lidí. Dnes zároveň končí lhůta, po kterou můžou obce, kraje a veřejnost poslat ministerstvu k návrhu připomínky. Sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Digitální průvodce je dostupný ve třech jazycích, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
4: Ty texty si děláme sami, protože věříme tomu, že to dokážeme nejlíp a vzhledem k tomu, že jsme na audioguide v němčině a v angličtině využili AI, tak ta cena jako celkově vyšla zhruba na nějakých 40 tisíc korun.
2: Počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, zpočátku se místy objeví déšť nebo přehánky, během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, vád bude mírný severozápadní až severní vítr, večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte komplikace hned za Turnovem. Kilometr 64 před sjezdem na Březinu likvidují následky nehody osobního auta s kamionem. Dálnice by měla být teď aktuálně uzavřena. Chvilku si počkejte, nesjíždějte z dálnice, nevyplatí se to. Podle informací, které mám, hasiči něco uklidí zase silnici nebo dálnici ve směru do Prahy pustí. Potom dál ještě dálnice D11, Hradec Praha, 22. kilometr, tam se brzdí do nesouvislé kolony. Důvodem je silný ranní provoz na příjezdu do metropole. Podobná situace i na dalších příjezdech do Prahy. Na D1 od Brna brzdí se už na kilometru 29 před Šmejkalkou a hustý provoz je taky na trojce od Benešova před Mirošovice a nájezd na dálnici D1. Na D5 jsou komplikace u Berouna v obou směrech, ve směru na Plzeň byla nehoda na kilometru 22 v levém pruhu a kolona sahá od Berouna. Nehoda je teď hlášená taky ve směru do Prahy na stejném místě. Dojíždí se do kolony už od sjezdu na Králův dvůr.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Modelová kolejiště a také jízdy historických vlaků tažených parní lokomotivou Ventilovka. To nabídl víkend v Pečkách na Kolínsku. Za chvilku se tam vydáme.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin a 10 minut. Skvělé ráno vám přeji.
1: Region Express.
0: Pečky na Kolínsku patřily o víkendu milovníkům železnice, ať už té modelové při 21. ročníku výstavy nebo při jízdách historických vlaků vtažených parní lokomotivou. Akci uspořádal tamní spolek železničních modelářů a rozhodně se bylo na co koukat.
2: Bylo 30 provozních kolejí, modely českých i zahraničních výrobců, ručně dělaný modely a ta třešnička na dortu byla jízda historického parního vlaku.
3: Nabídl základní informaci za organizátory František Dvořáček. Spolek železničních modelářů připravil už 21. ročník výstavy.
2: Ta výstava se obměňuje, nezvětšuje, protože už není kam, ale jsou tady nové věci, samozřejmě ty starší věci se obměňují, dodělávají, připravují k dalším výstavám, což je vlastně to naše největší kolejiště v měřítku TT. Je to podle reálu údolí Labe z Hřenska do Bášandau.
3: Součástí programu byla také jízda historických vlaků v čele s parní lokomotivou Ventilovka. Pokračuje strojvedoucí Dominik Honzíček.
4: Tak je to lokomotiva 431-032. Říká se jí Ventilovka, protože má vlastně atypický rozvod páry do parního stroje a ten je konstrukčně vyroben pomocí ventilů, takže obdobně jako ve spalovacích motorech dnešních autech, tak tam jsou výfukový a sací ventily.
3: Kolik toho najezdila ta ventilovka během toho víkendu?
4: Bezmála 250 km.
3: Jak je to s dobíráním uhlí a samozřejmě také vody na ty 3 dny, co jste tady?
4: Tak vodu zajišťují nám dobrovolní hasiči nebo hasiči nasmluvaný od obcí. Co se týče uhlí, tak my jsme přijeli vlastně plně vyzbrojený 3-tunovým tendrem uhlí a měli jsme sebou na plošinovém voze další 2 tuny, které jsme v sobotu dozbrojili.
3: Podobná akce, jako byla ta Kindová v Pečkách, se těší velkému zájmu veřejnosti.
5: Michal.
6: A Vojta.
3: Jak často jezdíte třeba historickými vlaky?
5: 2x do roka, 3x.
3: Co vás právě na tom přitahuje, na té nostalgii?
5: To nostalgie.
6: No, je krásný vidět ty historické vozy, zrovna ten komfort předchozího vozu je, myslím, daleko lepší než současných nových vozů, které jsou nasazovány.
3: Takový byl letošní 21. ročník akce pořádané spolkem železničních modelářů z Peček. Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.12.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Teď po ránu chladněji, zataženo a místy s deštěm nebo přehánkami. Přes den zůstane převaha oblačnosti, odpoledne ale začne od severozápadu ubývat mraku i srážek. Maxima 19 až 22.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dobré ráno, v Liberecké do centra přetrvává kolona od konce Cínovecké k Bulovce. Hned u nájezdu od Kobylis navíc blokují pravý pruh. Následky nehody dvou osobních aut. Ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína narostla kolona až ke sjezdu na Prosek. Těsně před sjezdem do Novopatské teď navíc další nehoda. Na začátku odbočovacího pruhu právě do Novopatské stojí dodávka s nákladním vozidlem. Před Barandovským mostem popojíždí kolony jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické už v celé délce téměř už od sjezdu z okruhu. Plnější je i celý most, následně pak i do Břížská až k Mrázovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: rodina je základ státu, ale já bych to doplnil, rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Děcka, podle vás, co je to rodina?
1: Rodina je to, že třeba, že někdo má třeba rodinu, že se jí narodí nějaký děti a je to společný.

0: třeba pes, morčata, králíci, anebo slepice. Rodina je to, že tam je babička, děda, táta, máma, dítě, ségra, bratranec, teta, strejda a tak dále.
1: Taky rodiny jsem. Tam jsou všechny rodiny, které máme my.
2: Že jsou všichni spolu.
1: A nesmíme si ubližovat.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pro samotný déšť a vůbec změnu počasí, která nám přišla během soboty a neděle. Je třeba si taky uvědomit, že se startem června přichází i Den dětí, tak máte vedle sebe nějakého špunta pohladit a dárek příště.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes se sejde valná hromada skupiny ČEZ. Akcionáři by na ní měli řešit výši dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Nové ortopedické operační sály dnes otevře nemocnice ve Slaném na Kladensku. Práce začaly loni a stály přes 60 milionů korun. Lékaři museli doposud kvůli chybějícímu zázemí provádět ortopedické zákroky na jednom z gynekologických sálů. Nové prostory umožní zvýšit počet operací kolenních a ramenních kloubů nebo kyčlí. Vyhlídkové místo v ulici Za školkou v pražských Satalicích bude mít novou podobu. Městská část nechá vysázet trvalky, trávy, keře a stromy. Podle radnice mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci zadržování vody v krajině a druhové rozmanitosti. Revitalizace má vyjít na přibližně 165 tisíc korun. Projekt podpořil dotací pražský magistrát. Autobusy MHD ode dneška nejezdí pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Kvůli její opravám a také stavbě sjezdu k novému supermarketu místo objíždí přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je silnice průjezdná Kyvadlově. Provoz řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. V pondělí čekáme velkou oblačnost, ráno a dopoledne bude místy pršet, ojediněle se objeví i přehánky. Odpoledne začnou srážky od severozápadu slábnout a oblačnosti bude méně. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 Turnov Praha cukáte se v koloně už za Turnovem, kilometr 64, likvidují tam následky nehody v pravém pruhu, stržení asi 10 minut od Svian. D5 Plzeň Praha a kolona před Berounem, kilometr 22, po nehodě zůstávají dvě auta v levém pruhu, na místě jsou hasiči a dojíždí se do kolony od Zdic. Další kolony na D5 před Prahou kvůli silnému provozu se brzdí už kolem 8. kilometru a hustý provoz komplikuje i ostatní příjezdy do Prahy. Na D1 se brzdí od kilometru 29, na dálnici D11 od 23. kilometru, navíc prší, takže je potřeba počítat s delší brzdnou dráhou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: U dopravy té hromadné ještě za chvíli zůstaneme.
1: Ano, lidé cestující vlakem z Kralup nad Vltavou a Kladna na pražské Masarykovo nádraží musí ode dneška počítat s výlukou. Spoj končí na nádraží Praha-Bubny a právě tam je teď náš reportér a za chvíli se s ním spojíme.

0: 39 minut s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a popojedeme. A vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nejezdí ode dneška na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam totiž začínají opravovat nástupiště a koleje, spoje kvůli tomu končí na nádraží Praha-Bubny a tam jsme vyslali i kolegu Petra Kastnera. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Vlaky od Kralup a od Kladna sem přijíždí zhruba po 10 až 20 minutách. Všichni lidé vždy vystoupí a vypadá to, že nemají problém najít směr na metro a tramvaje. Ti, se kterými jsem mluvil, říkali, že jim výluka a komplikace nespůsobí, ale potkal jsem i cestující, kteří se o ní dozvěděli až tady na místě. Pokud chtějí lidé dál do centra města, musí jít na nedalekou stanici metra C Vltavská. Jako náhradní dopravu můžou využít taky tramvajové linky číslo 6 a 34. Spěšné vlaky a rychlíky od Kladna taky zastavují navíc na zastávce Praha Výstaviště, kde lidé můžou přestoupit na tramvajové linky směr centrum.
0: Důležitá otázka, jak dlouho ta výluka vlastně bude trvat?
1: Podle mluvčího společnosti Ropit, která hromadnou dopravu v Praze a okolí organizuje, Filipa Drápala, budou všechny vlaky od Kladna a od Kralup zkráceny sem do Bubnu až do podzimu příštího roku. Část spojů, konkrétně rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, by mohly na Masarykovo nádraží znovu jezdit od letošního prosince.
0: A člověk má pocit, že se na Masaryčce opravuje stále kdeco, tak co tentokrát?
1: Teď tam dělníci začínají s opravou další části kolejí a nástupišť v původní části nádraží. Doteď pracovali hlavně na výstavbě nových nástupišť, která budou v budoucnu obsluhovat spoje na pražské letiště a do Kladna. Kvůli pracem v původní části nádraží jsou na místě i archeologové, kteří zkoumají pozůstatky pražského opevnění.
0: O tom, že vlaky z Kralup a Kladna nejezdí ode dneška na pražskou Masaryčku, jsem mluvil s kolegou Petrem Kastnerem. Díky a hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Taky navíc svátek, tak mu přejme jenom to nejlepší zdraví, štěstí, spokojenost na den dětí. Pavel Karakras, dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: Máme ho takové vlahé, že?
1: Je to vlahé, zatáhlo se nám od včerejška docela vydatně prší, zaznamenali jsme i docela hodně bouřek, no a docela citelně se nám ochladilo.
0: No tak povězte nějaká čísla, ať to máme z krku.
1: Tak ve středních Čechách napršelo docela často kolem 25 litrů vody na metr čtvereční a výjimečně se ten srážkový úhrn, zejména na jihozápadě a jihu středních Čech, vyšplhal i nad 50 litrů vody na čtvereční metr, což už je v řadě případů úhrn, který naprší během jednoho měsíce.
0: Co teploty?
1: Teploty aktuálně nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia, ochladilo se nám, takže po těch letních dnech čekáme dnešní odpolední teploty většinou kolem 20 stupňů Celsia, maxima 19 až 22 stupňů. Zataženou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami bude převažovat. Během odpoledne se budou srážky postupně přesouvat dál k jihu, budou slábnout a od severozápadu jich bude ubývat a bude ubývat i oblačnost.
0: A jsou to poslední srážky tohoto dne, týdne nebo měsíce?
1: Tak to rozhodně ne, bude to takové hodně proměnlivé. V průběhu noci už nás čeká spíš polojasná nebo skoro jasná obloha, takže zítřejší ráno nabídne teploty mezi 14 a 11 v údolích. To může být teplota i kolem 9 stupňů. No a přes den bude polojasno nebo oblačno. Později odpoledne a večer bude zase od západu oblaku přibývat a večer se na západě objeví zatím ojedinělé přehánky a nebo taky bouřky, ale bude jich samozřejmě v těch následujících dnech zase přibývat. Takže to vypadá, že se budou střídat výběžky vyššího tlaku vzduchu s přechodem jednotlivých front, takže se dočkáme jednak zatažené oblohy s deštěm, ale taky slunečného počasí a letních teplot.
0: S přechodem do odpoledního vysílání u kolegů případné zpřesnění předpovědi počasí. Děkujeme, naslyšenou.
1: Budu se těšit a přeju krásný den, naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Liberecká z konce Cínovecké k Blance je na 40 minut těsně za nájezdem od Kobylic, navíc stále v pravém pruhu kolize dvou osobních vozidel. Plné zůstává okolí Kobylického náměstí, Povltavská od Čuprovy, oblast Balabenky i Libeňského zámku. Prosecká do centra je plná od Letňanského metra k Bobové dráze. Vysočanská od Byly na proseku až dolů do Vysočan. Kbelská směr Hloubětín a nesouvislá kolona od sjezdu z Cínovecké až dolů k Poděbradské. V odbočovacím pruhu do Novopatské navíc zůstávají dvě havarovaná vozidla. A ještě pohled na okolí Barandovského mostu. Jižní spojkou se sune dlouhá fronta od sjezdu na Pankrác, Strakonickou od sjezdu z okruhu v ulici k Barandovu. Tam tradičně brzdí provoz omezení u teras.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
3: Welcome home, Endeavour.
2: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla projednat návrh poslanců TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách na 16 let. Práce v ulici Hrabanov v Lysé nad Labem dokončí dělníci v listopadu. Teploty v pondělí zůstanou jen kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
3: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
1: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Dělníci opravují ulici Hrabanov v Lysé nad Labem. Kvůli výstavbě nových domů tam překládají sítě a napojují na ně nové stavební parcely. Uzavírka ulice potrvá do konce listopadu. Město za práce zaplatí 35 milionů korun, říká mluvčí města Alžběta Trousilová.
4: Ulice Hrabanov v severní části Lysé nad Labem je zcela uzavřena pro auta i chodce. Kvůli výstavbě nových rodinných domů se dělá nová infrastruktura, tedy vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a chodníky. Rozšiřuje se komunikace, vysadí se nová zeleň a udělají se přeložky.
1: V Praze dnes začíná 38. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Program nabídne zahraniční choreografy, mladé umělce i workshopy. Představení se budou konat na různých místech metropole, některá i pod širým nebem. Festival dnes otevře večer v divadle Ponec libanonsko-španělská dvojice Guy Nader a Maria Compos. Závěr festivalu bude 23. června v hudebním divadle Karlín.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat. Pokračuje Koubek.
5: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3 do 4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se proto podepsali.
1: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji.
2: Počasí.
1: Dnešek bude zatažený až oblačný, zpočátku se místy objeví déšť nebo přehánky, během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Pozor na silnicích, po ránu dálnice jsou v tuto chvíli ucpané víc než kdy jindy, ať už třeba na D5, kdy budete postávat v koloně od 8. kilometru. Pozor i na nové uzavírky, které jsou třeba na Kladně ke stadionu, tam je v tuto chvíli uzavřeno, musíte přes ulici Sportovců. Velmi opatrně i u stavebních prací na 605, kdo projíždíte Chrášťany a Rudnou na půl cesty, i tady je dočasně silnice uzavřena. Silný provoz i na dálnici D8, D10, D11, nehoda je hlášena na D6C ve směru Vary na půltém kilometru. Tam osobní auto končí ve svodidlech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Máme tu pondělí 1. června 2026 a skoro 5 minut po 8. hodině. Ať se vám daří nejen v tento den, ale vůbec i v dny následující a s námi.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: kolik deště bylo a vůbec, jaké máme dnešní ráno, Pavle Karasy.
1: Tak ve středních Čechách napršelo docela často kolem 25 litrů vody na metr čtvereční a výjimečně se ten srážkový úhrn zejména na jihozápadě a jihu středních Čech vyšplhal i nad 50 litrů vody na čtvereční metr, což už je v řadě případů úhrn, který naprší během jednoho měsíce. Teploty aktuálně nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia, ochladilo se nám, takže po těch letních dnech čekáme dnešní odpolední teploty většinou kolem 20 stupňů Celsia, maxima 19 až 22 stupňů. Zataženo oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami bude převažovat. Během odpoledne se budou srážky postupně přesouvat dál k jihu, budou slábnout a od severozápadu jich bude ubývat a bude ubývat i oblačnosti.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Cínovecké narůstá kolona, aktuálně se brzdí už za sjezdem na Březiněves a krokem se pokračuje jak ucpanou Libereckou k Bulovce, tak Belskou do Hloubětína. V Holešovičkách u nájezdu od Kobylis už se opět jede všemi pruhy, následky nehody odklidily, ovšem ve Kbelské zůstává stále blokovaný odbočovací pruh do Novopatské, v něm řeší kolizi dodávky a nákladního vozidla. Východní část okruhu ucpaná z úrovně Černého mostu, kolona pokračuje i dál Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové. Z druhé strany tedy od Barandovského mostu se jede pomalu na jižní spojce od Spořilova. Průmyslovou z Hloubětína na Hostivář se sune fronta mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Jedete-li v opačném směru, tedy na Hloubětín, zastavíte v Průmyslové před Poděbradskou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

Dnes je den dětí a děti oslavujeme třeba večerníčkem. Hodí se to? Určitě ano. V tom případě patří i k nám Josef Dvořák a dětský sbor. Rok 1988, pojďme do minulosti.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přeji vám pěkné ráno. Přidáme i do plného servisu i stručné zpravodajství. Josef ve studiu, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Den. Za chvíli přidáme i Hanu Zagorovou, Roberta Křesťana, možná i Marcelu Holanovou. Rozhodně nevynecháme i tipy pro dnešní den s Denisou Hergeslovou. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. Připomíná to Finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle Finanční správy vybralo na dani z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. Středočeský kraj vybral firmu na rozšíření areálu střední a základní školy v Berouně. Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má dlouhodobě nedostatek místa. Nová přístavba a rekonstrukce stávajících prostor budou stát přes 112 milionů korun. Podle plánu by měly vzniknout cvičný byt s kuchyní a další specializovaná pracoviště zaměřená na rozvoj praktických dovedností a každodenní soběstačnosti žáků. Technická správa komunikací dnes začíná s opravami na náměstí OSN v Praze 9. Jde o přípravu objízdných tras před rekonstrukcí k Belské ulice. Práce potrvají do konce června. Další úpravy čekají Kolbenovu ulici a oblast Budovatelské a Novopatské. Počasí dnes bude převážně zatažené až oblačné, místy bude pršet nebo se objeví přehánky. Během odpoledne začne déšť od severozápadu ustávat a večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy stále překážejí následky nehody na kilometru 22. Kolona na 15 minut od sjezdu na Zdice. Ucpané jsou i další příjezdy do Prahy, třeba Hradecká, taky dálnice D8, mimochodem na té Hradecké je to 19-kilometrová kolona. A na dálnici D1 nesouvislá kolona teď od kilometru 20. Také se ještě podívám na další místa, nejen ve středních Čechách. Ano, vidím tady nehoda třeba i u Malešova na silnici 338 na výjezdu z obce směr Křesetice a tam osobní auto narazilo do dopravního značení. Nehoda i na D6 na půltém kilometru směr Vary. Je v pravém jízdním pruhu, naštěstí místo je dobře označené světelnou šipkou. A nehoda taky na D4 na 21. kilometru směr Praha, kde auto skončilo ve svodidle.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Od loňského přijetí posledního ze série zákonů o komunitní energetice totiž rychle přibývá jednotlivců, firem i obcí, které toho využívají. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.

0: 8 minut po půl deváté. Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už zhruba 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. S přehledem nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
1: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
3: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
1: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zpravidla vždycky jsou.
3: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejenom s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka, což je suverénně nejčastější model. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. V jeho rámci si může elektřinu navzájem poskytovat až 1000 jednotlivců, podniků nebo obecních budov. Takovýchto společenství je v Česku přibližně 150. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Za minutu a kousek, 8:45, pěkné ráno, přeji všem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes zataženo, deštivo, plačtivo a to máme den dětí, ale jinak v průběhu dne, i když dost mraků, tak na teploměru 19 až 22. Na chvilku se zmátoříme. Jinak Pavle Karasy, řekněte, jak to vypadá dál?
2: Tak to rozhodně ne, bude to takové hodně proměnlivé. V průběhu noci už nás čeká spíš polojasná nebo skoro jasná obloha, takže zítřejší ráno nabídne teploty mezi 14 a 11 v údolích. To může být teplota i kolem 9 stupňů. No a přes den bude polojasno nebo oblačno. Později odpoledne a večer bude zase od západu oblaku přibývat a večer se na západě objeví zatím ojedinělé přehánky anebo taky bouřky, ale bude jich samozřejmě v těch následujících dnech zase přibývat. Takže to vypadá, že se budou střídat výběžky vyššího tlaku vzduchu s přechodem jednotlivých front, takže se dočkáme jednak zatažené oblohy s deštěm, ale taky slunečného počasí a letních teplot.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A pojďme ještě na silnice, naposledy za Kateřinou Jelenovou, ať víme, kudy to nejede. Tak prosím pěkně. Žádná dobrá zpráva nepřichází ani z hlavního města.
3: Na jižní spojce před Barandovským mostem popojíždí kolona už od podjezdu magistrály. K Mrázovce pojedete hodně přes půl hodiny. Na spojce na úrovni Orlenu navíc v levém pruhu překáží porouchaná dodávka. Před mostem přetrvává dlouhá fronta i ve Strakonické od Lahovic. Zdržení čekejte i v Modřanské od Belárie, i v ulici k Barandovu. Od Štěpařské k omezení u teras je to na čtvrt hodiny. Ulice k Barandovu se teď plní i před okruhem. Od první odbočky na Slivenec ztratíte 10 minut. Na hlavní části okruhu směrem zde jedničky k letišti pokračují s regulací provozu v tunelech. Kolonu tak čekejte už před Jesenicí. Na konci Radotínského mostu před vjezdem do Lochkovského tunelu teď navíc v pravém pruhu zastavila nepojízdná dodávka. A ještě v rychlosti sever metropole od Cínovecké, od sjezdu na Čakovice trvá dlouhé zdržení jak v Liberecké směr Blanka, tak ve Kbelské do Hloubětína.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Z pondělního ranního vysílání je to všechno. Posílám další písničky a taky kulturní Ivetu. Už začíná úderem 9. Ať se vám daří, skvělý den a zítra v 5 zase naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Čáslavské muzeum vás zve v 17 hodin na vernisáž nové výstavy Jídlo a pití od pravěku po novověk. Dozvíte se, co jedli a pili naši předkové a setkáte se taky se skupinou živé historie Bronzáci z Polabí. Ti vám představí život v mladším eneolitu a starší době bronzové, včetně replik dobových zbraní, šperků, keramiky nebo oděvů vyrobených tradičními postupy. Samotná výstava plná zajímavých exponátů potrvá do 23. srpna. Masarykův kulturní dům v Mělníku slaví 90 let a při této příležitosti připravila místní galerie ve věži novou výstavu Divadelní představení ve fotografii. Vernisáž se uskuteční od 18 hodin. Uvidíte snímky, které mapují divadelní život kulturního domu v letech 1936 až 2026. Výstava vznikla ve spolupráci se státním okresním archivem Mělník a potrvá do konce října. Synagogu v Brandýse nad Labem rozezní v 19 hodin jarní koncert pěveckého sboru Bojan. Nabídne večer plný sborové hudby v podání jednoho z nejstarších pěveckých sborů v Česku. Hostem programu je sopranistka Tereza Bortlová. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Bouřky ve středních Čechách zaměstnali hasiče u více než 50 zásahů. Neratovická Spolana chce nový provoz na výrobu kyseliny sírové dokončit ještě letos. Pondělí přinese velkou oblačnost a chladnější počasí, teploty kolem 20. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Středočeští hasiči měli od neděle do dnešního rána 53 výjezdů kvůli bouřkám. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy. Nejvíc událostí řešili hasiči na Příbramsku a Kladensku. Výjížděli také v okresech Praha Západ, Praha Východ, Mělník a Kolín. Do 6:30 ráno tvořili většinu zásahů spadlé stromy. V 5 případech hasiči pomáhali při nebezpečných stavech. U Drásova na Příbramsku například zasahovali u auta, které zajelo do vodní laguny. Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna pak dokáže vyrobit několik stovek tun této chemické látky za den. Pokračuje vedoucí závodu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně Aleš Patočka.
3: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku. Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den. Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
2: Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu.
1: Sport.
2: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu řádný zápas. Pokračuje Barkov.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
2: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
2: Pondělí bude převážně zataženo až oblačno, místy bude pršet nebo se objeví přehánky. Během odpoledne začne déšť od severozápadu ustávat a večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu se u exitu 76 ve směru na Říčany tvoří kolona na dálnici D1 mezi 45. a 56. kilometrem. Ve směru na Brno jede pomalé vozidlo údržby. Uzavřený je pruh pro pomalá vozidla. Omezení má trvat zhruba do 11:30. Na dálnici D5 mezi 7. kilometrem a Prahou se ve směru na Prahu tvoří kolona. Řidiči se tedy zdrží. Na silnici 4 na trase z Prahy 4 na Strakonice se mezi 4. a 5. kilometrem stala nehoda osobního auta. Vůz narazil do svodidel. Místem projedete se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Já vám přeji krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
5: No a pohodový start do měsíce června. Máme prvního den dětí. Jako děti, když jste se vozili v kočárku, tak si to asi nepamatujete, ale možná z fotek víte, že jste se vozili v kočárku značky Liberta. Vězte, že proslulá mělnická továrna zahájila jejich produkci před 100 lety. Jak se v průběhu desetiletí měnil vzhled kočárků, tak to zjistíme na výstavě v Mělnickém muzeu, na kterou nás za chvíli pozve Jolana Nováková. A já vás zvu k poslechu příjemné muziky. Opět a Radeček, taky Věra Špinarová, Karel Gott a další. Mějte si, jak jen nejlépe to půjde.
1: středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Scorpions dohrála, dospívala 14 minut po deváté, tak ještě jednou krásné pondělí, 1. červnové. Město Mělník je nerozlučně spjato s výrobou dětských kočárků. Proslulá továrna Liberta zahájila jejich produkci v roce 1926. Letos by tedy značka kočárků, ve kterých se odvozily generace dětí, oslavila 100 let. V regionálním muzeu Mělník připravili výstavu Liberta 100 let, kterou navštívila naše reportérka Jolana Nováková. Stejně jako většina z nás se v kočárku značky Liberta kdysi také vozila.
1: Víš, podle těch výplní by to měla být ta 73-44.
2: Mamanka vzpomíná, že byl určitě světlý.
1: To mohl klidně být, ale...
3: Takhle si povídají Jitka Králová, ředitelka regionálního muzea Mělníka, a Naďa Černá, která je kurátorkou výstavy nad fotografií z dětství, nad katalogem kočárků. Já jsem ale taky přinesla fotku. Kde pak ji máme? Co jste usoudila? Paní Naďo.
1: No, je to kočárek H6628 a vlastně jste se vozila v takovém velmi módním kočárku, protože ta polovina 60. let znamenala v vývoji, v historii kočárku obrovský módní zlom.
3: Takový krásný kočárek jsem měla a vůbec si to nepamatuju. Paní ředitelko, nepamatuje taky.
2: Ale jestli si nějaký kočárek pamatuji, tak je to kočárek mojí mladší sestry Káti. Já mám úžasnou vzpomínku, jak jsem jako malé dítě pobíhala kolem toho kočárku, který měl ta legendární okénka, a tak nějak z jedné strany, za chvilku z druhé strany jsem se koukala na svoji malou sestřičku.

0: Ano, úplně první je vlastně kočárek loutkový, tedy kočárek na panenku, protože panenkám se dříve říkalo loutky. V té době se kočárky dělaly v tmavých tónech a 30. léta do kočárkové výroby přinesla prvek automobilismu. Takže i ten náš loutkový kočárek už má na sobě takzvanou kabrioletovou střížku s průhledními okénky. Když se na něj zaměříme, tak on vlastně je taková předzvěst těch okýnkových, které potom přijdou v tom roce 77. Určitým prvkem se vrátila ta móda zpátky tam, kde ten kočárek vlastně začínal.
1: V následujících desetiletích kočárky byly nízké.
0: A konkrétně v roce 1965 se začaly kočárky odlepovat od země a začaly se postupně zvedat do takových těch výšek, které vlastně se udržují, řekla bych, do dnešní doby.
1: Postupem času značku Liberta nesly i koloběžky, tříkolky a různá další vozítka. Kočárky Liberta se vyráběly ještě v 90. letech a mnozí lidé tady z Mělníku a z okolí pracovali v Libertě celoživotně.
0: Ano, byl to prostě celoživotní úděl a Liberta je opravdu zarytá pod kůží.
1: Z výstavy Liberta 100 let, Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
2: Reportáž, článek i fotogalerii najdete jako již tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Uvidíte na fotce kočárek, ve kterém se vozila ředitelka regionálního muzea Mělník Jitka Králová, i ten, ve kterém jako miminko pospávala naše reportérka Jolana Nováková. A výstava v Mělnickém muzeu potrvá až do 16. srpna.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
2: Čeští fotbalisté odcestovali na mistrovství světa do Spojených států. Národní tým odletěl z Česka bezprostředně po výhře nad Kosovem 2-1 v Praze na Letné. Trenéři hned poté zúžili nominaci na konečnou verzi, ze které vypadla trojice Kabongo, Ladra a Bucha. Podrobnosti už za chvíli.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí

0: Dělí svůj příběh na Instagramu.
1: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým, pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
0: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radek Tomášek nám dopěl v 9:30. My vám teď povíme, že čeští fotbalisté porazili v úvodním přípravném utkání před mistrovstvím světa Kosovo 2-1. Hned poté vyrazili z pražské Letné na letiště a zamířili do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Po zápase rozhodl trenérský tým Miroslava Koupka o 3 hráčích, kteří se nevešli do finální nominace.
1: Asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry.
2: Popisoval reprezentační kouč Miroslav Koubek moment po utkání s Kosovem, při kterém v kabině oznamoval tým jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Proč se trojice hráčů do konečné nominace nevešla, ale podrobně rozebírat nechtěl.
1: Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
2: Na šampionát naopak s národním týmem odcestovali třeba Adam Hložek, který byl velkou část sezóny zraněný, nebo Jan Kuchta, který se v utkání proti Kosovu zranil a musel střídat.
1: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodli si jsou měli lékaři a ty se potom podepsali.
2: Řekl Koubek o zraněném Kuchtovi. Vedle něj do Ameriky odjeli i dva plzeňští fotbalisté, kteří ještě museli proti Kosovu o nominaci bojovat, Denis Višinský a Alexandr Sojka.
1: To byl velký bonus pro jeho nominaci, že použitelnost na více postech, jeho nejcennější vlastnost.
2: Ocenil Koubek největší přednost Sojky a vysvětlil i nominaci Višinského.
1: Má výborný čísla z ligy, prokazoval si jeho výbornou formu. Je to rychlostní typ se schopností hrát jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavý hráče, lehkonohý. Tam nebylo až tak moc polemik.
2: Reprezentaci teď po příletu do Ameriky čeká zbytek přípravného kempu, tréninky, duel s Guatemalou a pak už 3 zápasy ve skupině světového šampionátu proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Z Letné Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Od června, tedy od dnešního dne, pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka. Už za chvíli vám ho představíme.

Vlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Co děláš, to dělej rád, zpíval Valdemar Matuška. No a my vám rádi představíme nový pořad. Ode dneška ho budeme mít ve svém vysílání. Je to novinka. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho ale vyspovídala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině. Poprvé tedy už dnes, 1. června.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 12 minut tu bude 10. hodina a Josef Mádle chystá další zprávy. A firma Sudop Praha navrtala před 2 lety transitní plynovod a hrozil požár vysoký jak Eiffelova věž. Český rozhlas zjistil, že firma za to teď dostala pokutu, skoro 3 miliony korun. A budeme o tom víc mluvit po 10. tak si na to počkejte.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Pracovníci agentury pro sociální začleňování stávkují, přidat se k nim chtějí i další organizace. U metra Strašnická v Praze 10 budou až do příští středy zástupci radnice debatovat s místními. Dnešní teploty kolem 20 stupňů, odpoledne začne déšť ustávat a večer se oblačnost protrhá. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes stávkují, protestují za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Do stávky vstoupilo 39 lidí, dalších 15 je podporuje. Odbory chtějí, aby s nimi úřady projednávaly organizační změny nejméně měsíc předem. Stávku podporují i odboráři z úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea a Odborového svazu média. V poledne se mají připojit také poskytovatelé adiktologických služeb. Vedení Prahy 10 chce více zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude taky infostánek, a to ode dneška do příští středy, říká mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
4: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10.
3: Nové ortopedické operační sály dnes otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Práce začaly loni a stály přes 60 milionů korun. Lékaři museli doposud kvůli chybějícímu zázemí provádět ortopedické zákroky na jednom z gynekologických sálů. Nové prostory umožní zvýšit počet operací kolenních a ramenních kloubů nebo kyčlí. Sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Digitální průvodce je dostupný ve třech jazycích, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
5: Ty texty si děláme sami, protože věříme tomu, že to dokážeme nejlíp, a vzhledem k tomu, že jsme na audioguide v němčině a v angličtině využili AI, tak ta cena jako celkově vyšla zhruba na nějakých 40 tisíc korun.
1: Počasí.
3: Dnes zůstane převážně zataženo až oblačno, místy bude dál pršet nebo se objeví přehánky. Během odpoledne začne déšť od severozápadu ustávat a večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vád bude mírný severozápadní až severní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D4 na 25. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda osobního auta. Vůz narazil do svodidel. Na dálnici D10 mezi 22. a 23. kilometrem ve směru na Turnov pracuje údržba. Uzavřený je pravý jízdní pruh. Omezení má trvat do 15. hodiny. No a na silnici 508 ve Struhařově na Praze východ se stala nehoda osobního auta. Vůz narazil do svodidel a tvoří překážku na vozovce. Místem projedete se zvýšenou opatrností. Na místo jede policie. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Stále krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
6: Chráněná krajinná oblast Brdy vznikla před 10 lety. Její jedinečnost si tento týden připomeneme v 5-dílném seriálu. Věnovat se budeme turistice, armádě a samozřejmě i přírodě. Začneme už za chvíli. A přidáme příjemnou muziku Pavla Bobka, Petra Kotvalda, kapelu No Name, Petra Nováka a další. Tak se mějte krásně.

0: 15 minut máme po 10. hodině. Jsme rádi, že ladíte Český rozhlas a Střední Čechy a že vám při pondělku 1. června můžeme dělat společnost. Energetický regulační úřad potrestal společnost Sudop Praha za to, že omylem navrtala plynovod na Kutnohorsku. Firma dostala pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že v místě úniku vypukne požár sahající do výšky až 400 metrů. S podrobnostmi je teď se mnou ve studiu Soňa Jindrová. Soňo, hezký den.
1: Dobrý den.
0: K nehodě došlo uprostřed polí u obce Paběnice u Čáslavy. Co přesně tam společnost dělala?
1: Má tudy vést vysokorychlostní trať a před 2 lety dělníci najatí firmou Sudop Praha prováděli průzkumu podloží. Přijeli k vytyčeným kolíkům a začali vrtat do země. Po chvíli ale

0: to totiž přizvat zástupce správce plynárenské sítě. Ti zvýší signál plynovodu a jasně stanoví, kudy vede. Společnost si ale trasu plynovodu stanovila sama za pomoci hledačky inženýrských sítí. V řízení pak argumentovala tím, že to byl běžný postup. Podle úřadu pak společnost neupozornila ani dělníky, že se pohybují v blízkosti vysokotlakého plynovodu.
1: Co na takové pochybení říká sama firma Sudop Praha?
0: Její zástupci odmítají jakékoliv pochybení, pokračuje mluvčí firmy Jakub Ptačinský.
2: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
0: Jejich hlavní argumentace stojí na tom, že někdo údajně naschvál posunul vytyčovací kolíky a právě proto podle nich k havárii došlo. To se ale ve vyšetřování neprokázalo. Úřad považuje takové vysvětlení za účelové a naprosto nedostačující.
1: Říká Soňa Jindrová. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Hezký den.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní babské rady vás naučí vyrábět domácí sýr, kterému můžete dát příchuť bylinek podle vaší chuti. Podrobnosti bude mít Jarka Vykoupilová už za chvíli.

Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy.

0: Dívám se na hodiny, za 2 minuty máme 10:30, tak Jarka Vykoupilová nás teď naučí vyrábět sýr, kterému prý můžeme dát příchuť bylinek podle své vlastní chuti. Tak do toho.
1: Babské rady.
2: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Rady jste tedy dostali, jak s nimi naložíte, to už je vaše věc. Jak naložil osud s datem 1. června v minulosti, tak to se dozvíme z kalendária od Petra Jungmana. A samozřejmě taky prozradíme, kdo slaví svátek a narozeniny, to abyste byli v obraze. Tak mějte hezké pondělí.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písně.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Je ráno, ano, zpíval Václav Neckář. Ne, máme dopoledne v plném proudu za minutu 10:45. Dívám se do kalendáře, máme 1. června, je tam jméno Laura. Má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které samozřejmě propůjčuje i nositelce tohoto jména. Tak teda Laury, všechno nejlepší. Moderátor, bavič, scénárista, písňový textař, baskytarista, příležitostný herec Karel Šíp dnes slaví den narozeninový. A taky zpěvák Daniel Hulka, herec a zpěvák Richard Krajčo nebo herečka Veronika Kek-Kubařová. A další události z minulosti s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Boothia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Kátmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. se blíží, bude tu za 12,5 minuty, no a my si dáme samozřejmě další zprávy, chystá je pro vás Josef Mádle. A chráněná krajinná oblast Brdy vznikla před 10 lety, její jedinečnost si tento týden připomeneme v 5-dílném seriálu, podrobnosti přidáme za chvíli.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. jak dlouho to však vydržíš.

se zdá. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Medicine man.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. Středočeští hasiči vyjížděli kvůli počasí od včerejšího odpoledne více než 60krát. Po víkendových vedrech se dnes teploty nepřehoupnou přes 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla třeba týkat některých firem a také seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit, říká Nacher.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out právě, aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
2: Od včerejšího odpoledne vyjeli středočeští hasiči kvůli počasí k 63 případům. Nejčastěji šlo o popadané stromy a překážky na silnicích. Nejvíce případů měli na Kladensku a Příbramsku, říká mluvčí hasičů Středočeského kraje Tereza Sýkora Flígrová.
5: U Drásova na Příbramsku na D4 uvízlo auto ve vodní laguně, takže jsme mu tam pomáhali otlačit do odstavního pruhu s tím, že tam vlastně se povolávala správa údržba dálnice. Bylo tam velké množství vody na té dálnici, tak potřebovali vlastně nějakou dobu, než to odteče.
2: Hasiči vyjížděli hlavně mezi 13. a 14. hodinou odpoledne a poté v noci po 22. hodině. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a krát tomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce také daň z přidané hodnoty. Sport. Reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. Záložník plzeňské Viktorie Ladra dal premiérový gól v národním týmu.
6: Určitě nejdůležitější a hlavně nejhezčí zážitek. Nudíš to dal vlastně koníčkem a spadlo mi to na hlavu, pak už to stačilo nám trefit bránu. Tak určitě se nervózní nebyl. Vlastně každý, kdo byl na hraně, tak se snažil dělat maximum pro to, aby jel, a v té sestavě jsme trénovali 2 dny, takže nějaký základní principy jsme věděli, jak se máme chovat, a myslím si, že to bylo vidět.
2: Už bez Buchty, Kabunga a Ladry odletěl národní tým do New Jersey, kde odehraje generálku na světový šampionát. Do turnaje vstoupí v noci na 12. června českého času utkáním proti Jižní Koreji.
3: Počasí.
2: Dnes zůstane převážně zataženo až oblačno, místy bude dál pršet nebo se objeví přehánky. Během odpoledne začne déšť od severozápadu ustávat a večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty od 19 do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A pozor, na D8 na exitu 18 ve směru od Prahy se srazilo osobní a nákladní auto. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď pokračuje středočeské dopoledne ve společnosti Ivety Chlumské.
7: Já jsem s vámi ráda, hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
7: A společnost vám bude dělat i příjemná muzika, třeba Phil Collins, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a další. Chráněná krajinná oblast Brdy vznikla před 10 lety. Její jedinečnost si tento týden připomeneme v pětidílném seriálu. Věnovat se budeme turistice, armádě a samozřejmě i přírodě. No a začneme už za chvíli.

0: Taky Phil Collins přispěl do našeho pondělního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a po svých, na kole, maximálně na koloběžce, můžete cestovat v chráněné krajinné oblasti Brdy. Klasické dopravní spojení mezi Středočeským a Plzeňským krajem zajišťuje jen jediná silnice. I proto je tato CHKO, která vznikla před 10 lety, tak jedinečná. My vám Brdy tento týden představíme v pětidílném seriálu redaktorky Báry Kvapilové.
1: V čem je chráněná krajinná oblast Brdy jiná než ostatní podobné lokality?
2: Já bych řekl, že především svojí nezastavěností. Kromě jedné komunikace, která protíná CHKO Brdy mezi Rožmitálem a Spáleným Poříčím, tak všechny komunikace uvnitř chráněné krajinné oblasti Brdy jsou účelové lesní komunikace. To znamená, že sem nesmí běžná motorová vozidla.
1: Se šéfem chráněné krajinné oblasti Brdy, Bohumilem Fischerem, jsem se vydala přímo do centra této oblasti.
2: Člověk tady může strávit celý den bez civilizace, odpočinout si, ale zároveň tady nenajde žádné kiosky a hospůdky, penziony a podobně.
1: Já mohu z vlastní zkušenosti potvrdit,

0: jsme odevřeli naučnou stezku na Třemšín, která je interaktivního charakteru, především pro rodiče s dětmi.
1: Na dopadové ploše Jordán jsem potkala Davida.
2: Je to tady hezký, nečekal jsem, že je tady ta příroda taková jiná než ty střední Čechy, víc jako třeba Krkonoše, hodně vřesu a takový.
1: Odkud šlapete?
2: Z Příbramy. To je kousek nějakých 15 kilometrů.
1: Kam máte namířeno?
2: Do Hořovic, na vlak, jo, zpátky do Prahy.
1: Je tady 250 kilometrů značených tras pro pěší a 195 kilometrů tras pro cyklisty. Chystáte ještě nějaké další novinky?
0: V letošním roce na podzim plánujeme otevřít naučnou stezku s obcí Strašice, která by měla vést okolím Lipovska a měla by představit především lesní řemesla, která tady historicky byla v těch lesích.
1: Mě jako návštěvníka určitě zajímá, jestli přibudou nějaká parkoviště, nějaká další zastavení.
0: Tak těch příprav parkovišť je několik. Tady třeba zrovna docela blízko máme obec Neřežín, která spadá pod Chaloupky, kde se připravuje parkoviště Malá Víska. V Zaječově se řeší nějaké parkovací možnosti. Určitě by za lepší infrastrukturu parkoviště stálo i úvaha v obecnici.
1: Vy slavíte 10. výročí letos. Je něco, na co jste opravdu pyšný, že se vám podařilo?
0: Tak já jsem hrozně rád, hlavně za to, že se tady nezrealizoval žádný záměr, za který bych se styděl. To je za mě asi nejvíc, protože, jak jsme si řekli, to území je specifický především svojí nezastavěností a to tady zůstalo.
1: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Z Hrachoviště Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: A celý seriál najdete postupně i na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
3: Zajímavosti ze Sedlecké katedrály v Kutné Hoře si návštěvníci nově poslechnou v češtině, němčině a angličtině. Víc o novém internetovém průvodci povíme za chvíli.

0: Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Sedleckou katedrálu v Kutné Hoře si návštěvníci nově prohlédnou s online průvodcem v mobilním telefonu. Na webových stránkách najdou interaktivní mapu a popis 16 zastavení v psané i mluvené podobě. Co všechno nám může takový průvodce nabídnout, to už prozradí naše reportérka Alena Junová. Je se mnou ve studiu. Aleno, dobrý den.
1: Dobrý den. Nového průvodce najdou návštěvníci na internetové stránce katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci. Můžou si ho tak najít sami ještě před vstupem do chrámu, nebo jej na odkaz upozorní přímo pokladní v katedrále. Nejdříve se jim zobrazí interaktivní mapa s 16 body. Ty si můžou zájemci rozkliknout, u každého bodu se následně zobrazí fotka, krátký text s popisem místa a možnost si tento text přehrát ve zvukové podobě.
0: Ale no, v jakých jazycích si můžou návštěvníci text přečíst a poslechnout?
1: Výklad je dostupný ve třech jazycích, českém, anglickém a německém. Webová stránka by měla sama rozpoznat, v jakém jazyce návštěvník nejčastěji vyhledává a podle toho automaticky nastavit i průvodce. S výrobou anglických a německých zvukových záznamů pomáhala umělá inteligence. České texty namluvila ředitelka organizační složky sedlcké farnosti Radka Krejčí.
2: Ten vývoj byl poměrně rychlý. My jsme začali o té změně jednat loni v listopadu. Ta implementace do těch webových stránek proběhla během asi 2 měsíců.
1: S focením, nahráváním zvuku a tvorbou textu trvala příprava nového průvodce zhruba 5 až 6 měsíců. Celkem za něj farnost zaplatila kolem 40 tisíc korun.
0: Ale no, pověs nám, proč se farnost vůbec rozhodla vytvořit online průvodce?
1: Internetový průvodce je podle vedení farnosti udržitelnější a levnější než opakovaný dotisk velkého množství papírových brožur. Zároveň je pro turisty pohodlnější číst text z telefonu anebo poslouchat audio při prohlídce umění. Pokud by ale přece jen přišel turista bez telefonu nebo internetu, jsou na něj v katedrále připravení, říká ředitelka Krejčí.
2: A může si od nás zakoupit textového průvodce tištěného, což byla vlastně ta původní varianta, která předcházela této.
1: Internetový průvodce je teď ve zkušebním provozu. Vedení farnosti chce do hlavní sezóny stihnout opravit všechny případné nedostatky.
0: O novém online průvodci Sedlecké katedrály v Kutné Hoře jsme mluvili s redaktorkou Alenou Junovou. Díky za to, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Další příjemná muzika, Jednou a Vladimír Mišík. No a ne jednou, ale několikrát za den vám přinášíme nejen příjemnou muziku, ale taky zajímavé informace. Za chvíli třeba tipy, jak naložit s vaším volným časem. Počkejte si.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Karel Černoch z písní Popelky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minutu máme po 11:45. No, možná si říkáte, jak naložíte s volným časem. Tak třeba můžete zajít do Čáslavského muzea, nebo do kulturního domu v Mělníku, nebo na koncert do Brandýsa nad Labem. Tam všude můžete vyrazit za kulturou a za poznáním. Pozve vás Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Čáslavské muzeum vás zve v 17 hodin na vernisáž nové výstavy Jídlo a pití od pravěku po novověk. Dozvíte se, co jedli a pili naši předkové a setkáte se taky se skupinou živé historie Bronzáci z Polabí. Ti vám představí život v mladším eneolitu a starší době bronzové, včetně replik dobových zbraní, šperků, keramiky nebo oděvů vyrobených tradičními postupy. Samotná výstava plná zajímavých exponátů potrvá do 23. srpna. Masarykův kulturní dům v Mělníku slaví 90 let a při této příležitosti připravila místní galerie ve věži novou výstavu Divadelní představení ve fotografii. Vernisáž se uskuteční od 18 hodin. Uvidíte snímky, které mapují divadelní život kulturního domu v letech 1936 až 2026. Výstava vznikla ve spolupráci se státním okresním archivem Mělník a potrvá do konce října. Synagogu v Brandýse nad Labem rozezní v 19 hodin jarní koncert pěveckého sboru Bojan. Nabídne večer plný sborové hudby v podání jednoho z nejstarších pěveckých sborů v Česku. Hostem programu je sopranistka Tereza Bortlová. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A za 12 minut je to tady, 12. hodina, tak polední zprávy přinese do studia Josef Mádle. No a po 12. chystáme hodinu příjemné muziky k písničkám, i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány jistě znáte, ale já ho přesto opakuji. 90 01 04. Pište do ní ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo můžete napsat taky přes webový formulář. Najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak do té 12. ještě třeba George Harrison, Jana Chládková a nebo teď Holky. A vám dobrou chuť k obědu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda připraví nový adiktologický zákon kratom, tak půjde koupit až od 21 let. Cestující vlakem z Kladna a Kralup nad Vltavou musí ode dneška počítat s výlukou mezi pražskými Bubny a Masarykovo nádraží. Odpoledne bude místy pršet, teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má ho společně předložit Ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánuje vláda na kratom zavést i spotřební daň. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví označil premiér Babiš za administrativní krok. Některé vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou nezajíždí ode dneška na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci pokračují v jeho rekonstrukci. Spoje kvůli tomu končí ve stanici Praha Bubny.
2: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na Bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
3: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
2: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
4: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Vedení Benešova odmítá vznik akcelerační zóny na výstavbu větrných elektráren u Soběhrd. Záporné vyjádření už radní poslali Ministerstvu pro místní rozvoj. Obyvatelé okolních obcí podepisují proti zóně petici. Bojí se narušení rázu krajiny a negativních dopadů na zdraví lidí. V Praze dnes začíná 38. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Program nabídne zahraniční choreografy, mladé umělce i workshopy. Představení se budou konat na různých místech metropole, některá i pod širým nebem. Festival odstartuje dnes v divadle Ponec. Slavnostní závěr festivalu pak proběhne v hudebním divadle Karlín 23. června.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude dál zataženo až oblačno, místy se ještě objeví déšť nebo přehánky, srážky budou od severozápadu postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů, vát bude mírný severozápadní až severní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nohu z plynu na D600, konkrétně na 25. kilometru ve směru na Karlovy Vary, leží předmět na vozovce. Na D11 na 11. kilometru ve směru na Hradec Králové pak stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
5: A příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám ráda, k písničkám přidám vaše vzkazy. Tak je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo se můžete rozepsat přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Natalia Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. Mám tu první vzkaz od vás, prosím zahrajte do Příbramy pro Lenku, dále pro Radku, Fandu, Šárku, Petru, Adélku, Terku, Soňu, Hanku a hlavně pro Jarmelky, napsala nám Soňa. Všechny zdravíme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám váš další vzkaz. Pokrušné noci přeji příjemné a snad i slunečné odpoledne vám do Karlína. A dnes prosím o píseň Babi Jarce, Světlé, Evě, Hance s Jiřkou, taky Věrám, Jindře, Janinám a Laurám k dnešnímu svátku, napsala Veronika z Rakovníka.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy k tomu. Píšete mi pohodový den s písničkou, přeji Drahušce, Libušce Svendy, Veronice a Vendulce z Rakovníka, taky Helence a Miláce Bukovské i vám do studia. Napsala Anička z Kutné Hory a my děkujeme pěkně a přejeme také krásný den.

0: Písničky se vzkazem.
1: Písničky a vaše vzkazy k tomu i 3,5 minuty po 1:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přišel další vzkaz, zahrajte všem dětem k jejich dnešnímu svátku, přeji jim život jako pohádku, napsala Helena. No my souhlasíme, tak nezapomeňte na děti, na něco sladkého, zmrzka, nějaký menší dáreček. Každopádně všem dětem všechno jen to nejkrásnější.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3/4 na 1 máme ještě jeden vzkaz tu od vás. Mám od paní Jitky, píše: zahrajte pro všechny, kteří se radují ze zalité zahrádky. A že to bylo potřeba, viďte. Tak hezký den všem.

Ladivo a Valdemar Matuška za 12,5 minuty, 13. hodina. Další zprávy pro vás chystá Josef Mádle. No a po 13. náš nový pořad Osobnosti Česka. Hostem moderátora Richarda Hesse bude profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Schvalování výše dividendy i rozdělení společnosti má dnes na programu valná hromada energetické skupiny ČEZ. Hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek. Odpoledne bude srážek ubývat, teploty v maximech 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Valná hromada skupiny ČEZ od rána v pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČEZ. Valnou hromadu sleduje reportér Tomáš Jeník.
3: O valnou hromadu skupiny ČEZ je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
4: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
3: Představenstvo ČEZ navrhlo dividendu 42 korun na akcii. To je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
5: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
3: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Středočeští hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek, hlavně uklízejí popadané stromy. Nejhorší situace byla na Kladensku a Příbramsku. Kvůli počasí vyjížděli i pražští hasiči. Podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče od včerejšího odpoledne měli asi 20 zásahů. Vážné případy ale řešit nemuseli.
6: V 5 případech jsme byli čerpat vodu. Ve 2 tady těch čerpáních se jednalo o v podstatě zatopené sklepy nebo vnikající vodu do sklepů nebo do domů. A ve 3 případech se jednalo o nějaké laguny, které byly vytvářeny na silnici.
2: Vedení Říčan chce na příští rok výrazně snížit daň z nemovitosti pro majitele bytů. Začalo připravovat potřebnou vyhlášku. Radnice tak hodlá napravit svou chybu. Poplatek pro letošní rok omylem zvýšila. Vysvětluje mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
7: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
2: Praha rozdělí městským částem 670 milionů korun. Peníze půjdou hlavně na školy, sociální a zdravotní zařízení nebo budovy úřadů. Nejvíc získají Praha 17 a Praha 4, každá 100 milionů korun. Celkem magistrát podpoří 16 městských částí.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude zpočátku převážně zataženo, na jihu kraje se místy objeví občasný déšť, jinde jen lokální přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu je na výjezdu 58 ve směru k D10 překážka na vozovce, leží tam polystyren, tak tam nohu splynu. Na Pražském okruhu taktéž, tentokrát u exitu 76 ve směru na Říčany, se tvoří kolona. Na dálnici D1 mezi 46. a 54. kilometrem ve směru na Brno jede pomalé vozidlo údržby, tak i tam opatrně. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
2: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to ale puls.
2: Je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. Mhm. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, já vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně.
2: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie, takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta

0: Baterie je kde přímo?
1: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička.
0: Ano.
1: Která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
0: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
1: Hermeticky, že tam nedostane voda.
0: Jo, takhle.
1: Že jako... by se dostaly vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru. Vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
0: Mm-hmm. Jak vypadá váš běžný pracovní den?
1: Bláznivě.
0: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
1: rána,
0: v bodech?
1: Musím se vstát, musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
0: Koho můžete prozradit, nemůžete.
1: Ne, to je to.
0: Lékařské tajemství.
1: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavý. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako, mají nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let. A musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují. A když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. My se stala, můžu to říct?
0: Řekněte,
1: se stala v Chicagu taková, teď my jsme jakoukoliv v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, taky ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů, jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat 2 věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Hele, je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vože, fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to,
2: jako.
1: Proč?
2: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako
1: mezi
2: hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To se nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a prioritu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo teda bohužel ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl nejpříklad z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odléčíte YouTube a kapelu, a nebo odléčíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
1: Musíte mě pomoct.
2: Že, jako, já jsem přišel jako na, jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní, jo. A jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. Městská knihovna v Praze otevřela svou 46. pobočku. Čekáme oblačno až zataženou místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
0: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Svou 46. pobočku dnes otevřela městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má dvě patra a kromě místa pro čtení, studium nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit také k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
3: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady tři klubovny, dvě větší, jednu menší a spoustu místa na program.
0: Náklady na projekt a vybavení byly 9,5 milionu korun. Městská knihovna v Praze provozuje 46 poboček, 3 kiosky pro rychlé půjčení a vrácení knih a 2 bibliobusy. Ke konci roku 2024 měla 170 tisíc čtenářů. Sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Digitální průvodce je dostupný ve třech jazycích, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
4: Ty texty si děláme sami, protože věříme tomu, že to dokážeme nejlíp. A vzhledem k tomu, že jsme na audioguide v němčině a v angličtině využili AI, tak ta cena jako celkově vyšla zhruba na nějakých 40 tisíc korun. Sport.
0: Fotbalista Lukáš Provod podepsal se Slavií novou pětiletou smlouvu. V pražském klubu je reprezentační záložník od roku 2019 a oslavil s ním 4 ligové tituly.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme zpočátku zataženou, na jihu kraje se místy objeví občasný déšť, jinde jen lokální přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek i oblačnosti od severozápadu postupně ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, vád bude mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu vázne provoz směrem z dálnice D1 na letiště. Jede po víkendu hodně kamionů a ty postávají od Jesenice přes tunely Lochkov a Cholupice až ke sjezdu na Barandov. A v Praze pozor na nehodu v Průmyslové ulici směrem na Hostivař. Pomalu se jede od Fashion Arény. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
5: A já vám přeju hezké léto, protože nám začíná.
1: Středočeské odpoledne.
5: Aspoň to meteorologické tedy. A naše letní vydání toho středočeského odpoledne nabídne změny třeba některých vlaků ode dneška změny. Ano, nemocnice ve Slaném taky otevřela nové ortopedické operační sály. A za chvíli téma i za nepříznivého počasí vyrazí naše středočeská regionální stopařka Žofie Nováčková na výlety podle průvodce Středočeské centrály cestovního ruchu. Dnes po stopách Bedřicha Smetany. Vydržte a budete tam s ní.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Takhle zní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a my jsme rádi, že posloucháte. A teď nás čeká jedno živé spojení.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Svatojeským lesem ležícím na rozhraní Nymburska a Mladoboleslavská se rád procházel Bedřich Smetana. Tam nacházel inspiraci pro svá díla a taky klid a úlevu v čase pokročilé nemoci na sklonku života. Na stejná místa vyrazila i naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a já jí přeju hezké odpoledne tímto způsobem.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kudy výlet vede Žofie a jak je náročný?
2: Centrála cestovního ruchu pro střední Čechy nabízí ve Svatojiřském lese hned tři typy na procházky. První je nenáročná cesta po modré turistické značce, která vede po rovince a nezabere ani hodinu a vede od památníku Bedřicha Smetany okruhem zase zpátky k němu. Druhý výlet začíná také tam, ale dostanete se na více míst spojených se skladatelem a jeho životem. Cesta vede tentokrát po červené turistické trase a dovede vás až k zámku Loučeň, kde se na malou chvíli napojí na místní naučnou stezku. No a třetí trasa vyžaduje už trochu více plánování, jelikož ta turisty zavede do Jabkenické obory, která ale není otevřená nepřetržitě, tak je třeba sledovat web a otvírací hodiny. Návštěva ale určitě stojí za to, vede kolem lesních rybníků a potoku, kde Bedřich Smetana často nacházel inspiraci pro svoje dílo.
0: Jaké zajímavosti cestou potkáme?
2: Já jsem zvolila druhý ze tří možných výletů a jsem na cestě k zámku Loučeň, který nabízí hned několik klasických i speciálních prohlídek. A venku v rozlehlém anglickém parku je hned 12 různých zahradních labyrintů a bludišť, tak já se pokusím nestratit. Zároveň je na všech třech trasách možné zahrát si hru Jahody se smetanou. Je to trasa skrytých příběhů, kterou jsem si stáhla do mobilního telefonu a přibližuje každodenní život skladatele na 8 zastaveních.
0: Dnes ti na ten výlet moc nepřeje počasí, tak dá se cestou někde schovat?
2: Já jsem zvolila právě tu druhou trasu jednak kvůli tomu, abych se na konci mohla případně schovat na zámku Loučeň, ale taky proto, že vede mezi mohutnými listnatými stromy, skrz které se ten déšť dostane hůř. Ono sice dosud nepršelo, ale zrovna jak spolu teď mluvíme, tak na mě začíná kapat. No a na druhé straně je zase možné schovat se v památníku Bedřicha Smetany, který se nachází v Jabkenické myslivně.
0: Ze Svatojiřského lesa se nám do vysílání středočeského odpoledne přihlásila naše stopařka Žofie Nováčková. Já moc děkuju a přeju hezký zbytek odpoledne s dobrým počasím.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Nemocnice ve Slaném na Kladensku otevřela nové ortopedické operační sály a tyto prostory umožní ušetřit víc pacientů. Podrobnosti vám řekneme za malou chvíli. Stačí poslouchat dál naše vysílání, teď opět naplněné muzikou, kterou pouštíme.
3: Když jeme,

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: Novinky v našem vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Nové ortopedické operační sály dnes otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Zázemí umožní přijmout a ošetřit více pacientů. Lékaři dřív museli kvůli chybějícím prostorům provádět ortopedické zákroky na jednom z gynekologických sálů. Víc informací pro nás všechny má teď redaktor Richard Webs. Tak přeju hezký den.
1: Dobrý den. Zástupci Slánské nemocnice spolu s vedením města dnes otevřeli dva nové ortopedické operační sály. Ten větší má sloužit k náročnějším zákrokům. Jde například o takzvané endoprotézy kolene, kyčle nebo ramene, nebo také akutní pomoc při úrazech. Na malém sálu pak budou lékaři provádět menší operace, například kloubu. V minulosti byl ve Slánské nemocnici na ortopedickém oddělení jeden operační sál. Jakmile vysvětlili lékaři, kteří tam pracují, neodpovídal současné době a byl nedostatečný. K ortopedickým zákrokům tak využívali jeden z gynekologických operačních sálů. Podle ředitele Slánské nemocnice Štěpána Votočka je otevření nových prostorů důležité například proto, že populace stárne a ortopedické zákroky jsou tak více potřebné.
0: Co dalšího je kromě operačních sálů na ortopedickém oddělení nového?
1: Součástí nových prostorů je také zázemí pro zaměstnance. Lékaři i sestry tam mají šatnu, kde se převlékají do pracovního oblečení, odpočinkovou místnost, kde se můžou občerstvit, nebo třeba umývárnu se sprchou. Zároveň je tam nově oddělený vstup pro pracovníky a pacienty. Podle pravidel to tak totiž musí mít každý operační sál. Ten starý to neměl a i proto byl podle tamních lékařů, jak už jsem říkal, nedostatečný.
0: Richarde, kolik to stálo?
1: Za vybudování dvou sálů a zázemí pro zaměstnance zaplatila slánská radnice přes 60 milionů korun. Investice je ale podle starosty Martina Hrabánka rozdělená po 20 milionech a trvala od loňského roku do letošního. Dodám ještě, že první pacienti by na nových ortopedických sálech měli být v červenci a díky novým prostorům jich bude dvakrát více než doteď. Například u endoprotéz tak půjde o zhruba 700 zákroků ročně.
0: O novinkách na ortopedii ve Slánské nemocnici na Kladensku mluvil ve vysílání náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Richard Webs. Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A už za chvíli k novinkám třeba ve vlakové dopravě, co všechno se mění. Kladno, Kralupy, nad Vltavou, místa, která vás budou zajímat, pokud jezdíte vlakem. Teď Věra Špinarová, Nech mě hádat, další píseň ve středočeském odpoledni.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tohle byla krátká návštěva Lizy Stansfield v našem odpoledním středočeském vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A teď k dopravě a k informacím, které se vám budou hodit.
1: Region Express.
0: Některé vlaky, totiž z Kladna a Kralup nad Vltavou, nezajíždí ode dneška, tedy od 1. června na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci totiž pokračují v jeho rekonstrukci. Spoje kvůli tomu končí ve stanici Praha, Bubny.
2: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na Bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
3: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
2: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
4: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Tak na to nezapomeňte, vlaky z Kladna Kralup nezajíždí na Masarykovo nádraží, ale končí ve stanici Praha Bubny.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: O dění samozřejmě v našem kraji a vůbec o dění jako takovém tom aktuálním ve zprávách už za čtvrt hodiny. Dozvíte se, že agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě, nebo že Neratovická Spolana chce nový provoz na výrobu kyseliny sírové dokončit ještě letos. Tolik tedy ty hlavní zprávy, ale rozvedne to samozřejmě mnohem víc naše kolegyně zprávařka Tamara Kopecká už ve vysílání za tu necelou čtvrt hodinu. Já ještě připomínám, že dneškem a červnem se nám také rozjíždí soutěž v Humoriádě, která vás dnes odpoledne ještě čeká. To znamená po 16. hodině dnes návštěva například Petra Salavy, který bude vybírat, vzpomínat a taky s ním budeme soutěžit, tedy hlavně s vámi. Opět o knížky z edice Humoriáda, už jich máme hned 5. Jsou to ty původní Klukoviny Uršuly Klukové i s vlastnoručním podpisem je můžete vyhrát. Nebo to bude knížka Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, nebo snad Radovánky Nadi Konvalinkové, případně ta vůbec poslední Děkovačky Libuše Švormové. Všechny knížky jsou ve hře, vybere si tu správnou, která mu do série chybí, ten, kdo vyhraje a správně zodpoví soutěžní otázku. To v průběhu celého června vás čeká ve vysílání v ty všední dny, vždy po 16. hodině s hosty, kterými jsou tedy herci a kolegové, ti, kteří můžou vzpomínat nad ukázkami, které z archivu vybíráme a pouštíme. Tak na to se těším. Ale do té doby ještě spousta času i do těch zpráv, které jsem slíbil v 15 hodin. Třeba muzika. Petr Spálený nebo i skupina Elán. Teď a jejich velký hit Voda, čo ma drží nad vodou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. Neratovická Spolana chce nový provoz na výrobu kyseliny sírové dokončit ještě letos. Čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Od července se má totiž agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla požadují, aby s nimi stát projednával organizační změny s dostatečným předstihem.
3: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
2: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny nebo organizace tak byly dnes mezi polednem a druhou hodinou zavřené. Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna pak dokáže vyrobit několik stovek tun této chemické látky za den. Pokračuje vedoucí závodu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně Aleš Patočka.
4: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku. Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den. Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
2: Vyhlídkové místo v ulici Za školkou v pražských Satalicích bude mít novou podobu. Městská část nechá vysázet trvalky, trávy, keře a stromy. Podle radnice mají nejen zútulnit okolí, ale také pomoci v zadržování vody v krajině a druhové rozmanitosti. Magistrát na projekt poskytl dotaci, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
5: Dojde k revitalizaci zelené plochy zhruba v hodnotě 165 tisíc korun. V místě, kde jsme evidovali žádosti občanů o zvelebení tohoto prostoru. Sport.
2: Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme zataženo, na jihu kraje se místy objeví občasný déšť, jinde jen lokální přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek i oblačnosti od severozápadu postupně ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, vád bude mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu stále vázne provoz směrem z D1 na letiště. Jede po víkendu hodně kamionů a ty postávají od Jesenice přes tunely Lochkov a Cholupice až ke sjezdu na Barandov. Pro osobní auta je zdržení hlavně u sjezdu na Barandov. A v Praze pak je silný provoz a nárazové kolony i na jižní spojce a Štěrboholské spojce obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Pomalej se jede od sjezdu na Štěrboholy a také od sjezdu na Zahradní město. Obou směrně je to asi na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračuje středočeské odpoledne. S vámi je stále Patrik Rozehnal.
6: 1. červnové odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
6: Tak pozor, protože 1. června je taky poslední možnost na zaplacení daně z nemovitosti. I na to vás podrobně upozorníme, ať na to nezapomenete, pokud se vás to týká. Jinak odlehčíme tématem i o žirafách a mluvit budeme o vývoji počasí aspoň v první půlce týdne. Nenechte si to ujít.
1: Středočeské odpoledne.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Probereme ho právě teď s meteorologem Pavlem Karasem, který je už připraven ve své redakci v České televizi. Hezký den přeju.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Je podle vašich představ těch meteorologických, je to léto?
2: Tak já myslím, že začalo meteorologické léto, ty teploty jsou, řekl bych, výrazně podprůměrné. Po tom letním víkendu, kdy se teplota dostávala až k 28 nebo 29 stupňům, máme teď teploty, které se drží blízko těch 20 stupňů Celsia. Ještě převládá oblačno až zataženo místy s přeháňkami, ale těch přeháněk a taky oblaků bude během odpoledne ubývat a čeká nás noc, kdyby na obloze mělo být většinou polojasno nebo jasno a kránu se výjimečně vytvoří mlhy. Takže to ráno může být i chladnější, teplota klesne na 12 až 9, v údolích dokonce až na 7 stupňů Celsia. Vád bude jenom slabý proměnlivý vítr, případně se bude vyskytovat bezvětří.
1: A ten úterní den bude se podobat pondělku nebo ne?
2: Bude to úplně jiná situace. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže bude polojasno až oblačno, ráno přechodně dokonce jasno. Později odpoledne a večer bude od západu oblaků zase přibývat a později se v jeho západní polovině kraje objeví ojedinělé přehánky. Co se týká teplot, tak bude oproti tomu dnešku o 4 až 5 stupňů tepleji. Maxima vyšplhají na 23 až 26 stupňů Celsia, takže potom výrazném ochlazení přijde takové výraznější oteplení.
1: A udrží se nám to i ve středu?
2: Tak vypadá to, že středa zase přinese velkou oblačnost a na většinu území déšť a přehánky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer budou srážky od západu ustávat a taky bude částečně ubývat oblaků. Minimální teploty právě kvůli té zvětšené oblačnosti budou většinou kolem 13 nebo 14 stupňů. No a nejvyšší teploty budou zřejmě nižší než ty dnešní. Budou se pohybovat jenom mezi 16 a 19 stupně Celsia. No a to kolísání teplot bude pokračovat, takže už na čtvrtek můžu zase slíbit teploty, které by se měly odpoledne přiblížit až k letní hodnotě 25 stupňů Celsia.
1: Aby to pak vygradovalo 8. června na Mendarda, že bude pršet a nebude nic moc.
2: Uvidíme, budeme upřesňovat samozřejmě, ale zatím to vypadá, že závěr týdne a ten začátek příštího týdne by měl přinést spíše zmenšenou oblačnost. Zprvu ojediněle s přeháňkami, ale zřejmě na Nemidarda se dočkáme místních přeháněk. To znamená, že samozřejmě nedojde určitě k naplnění té pranostiky. Ještě se snad nikdy nestalo, že by na Medarda, když prší, následovalo 40 dní deště.
1: Říká, uklidňuje nás všechny, tady Pavel Karas. Děkuju za to, ať se daří v České televizi.
2: Děkuju, přeju krásné odpoledne.
1: Tolik tedy k počasí a já jen připomínám další téma a vlastně vám připomínku, že je to dnes poslední možnost na zaplacení daně z nemovitosti. Za chvíli se kvůli tomu vypravíme slovem do Říčan u Prahy, kde letos právě tuto daň platí lidé mnohem vyšší. Proč? No kvůli jedné chybě radnice.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

mraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a sí od rána

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kavární kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními těly.

0: Lesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Pohodové, příjemné odpoledne z Českého rozhlasu Střední Čechy přeje Patrik Rozehnal. Už máte zaplacenou daň z nemovitosti, pokud je třeba ji platit, tak nezapomeňte, do dneška jste to měli učinit, aby peníze byly na účtu. Například majitelé bytů v Říčanech u Prahy, ale letos platí mnohem víc. Město jim totiž omylem zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat víc peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4 plus 1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Město ale takový nárůst neplánovalo, přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a podle Vlnařové připravuje kompenzace.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí. Navíc jsme pro občany, kteří by měli problém navýšenou daň uhradit, připravili vzor smlouvy o bezúročné půjčce.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitostí řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Ředitelka kanceláře Svazu měst a obcí Radka Vladiková proto doporučuje, aby své vyhlášky předem zkontrolovali.
5: Obecně závazné vyhlášky může předtím zkontrolovat ministerstvo vnitra. A to ne pouze z hlediska, zda je nebo není v souladu se zákonem, ale zda ta vyhláška naplní účel, který tím ta obec nebo město sledují.
2: Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou ji poplatníci rozdělit do dvou splátek. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A ohledneme se ještě za školními tématy a o tom, co v učebnicích třeba nebylo a nemuseli jsme ani ve škole zjistit. Mám teď na mysli naši novou rubriku s Martinem Písaříkem a čekají vás zajímavosti o žirafách už za pár minut. Večer.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Myslím, že už se docela zabydlala v našem vysílání i v tom odpoledním vysílání právě nová rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Zvykli jste si na to už v průběhu dubna a máme tu červen, květen také máme za sebou. Tak pozor, pokračujeme s další částí z 21. a jsou tu žirafy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: A je to docela škoda tohle mít v učebnicích, tak by nás to i víc bavilo ve škole, ale prostě všechno se tam nevejde a taky musí mít děti volný trochu čas. A pokud vy ho máte, podívejte se i na tyhle rubriky, i ty starší už odvysílané na webu strednichechy.rozhlas.cz, kde tuhle rubriku, stejně jako další naše pořady odvysílané, najdete a můžete se vrátit i ke zpravodajství z našeho středočeského kraje. To nejnovější dění pak zazní ve vysílání ve zprávách už za necelou čtvrt hodinu, třeba povídání o snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách, nebo o tom, že vlaky z Kladna a Krlup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží, tak na to pozor. A pozor, ještě na jednu věc, je tu červen, s ním i nová soutěž ve vysílání Humoriády o knížky z edice Humoriáda, jejich celkem 5. Jednu z nich si výherce, který dobře odpoví na soutěžní otázku, která se vždy pojí k našemu hostovi, tak vybere podle svého. Tím dnešním hostem, který bude s námi ve studiu a o němž bude soutěžní otázka, bude Petr Salava. Na jeho návštěvu i na vás účast v tomto pořadu se těší Patrik Rozehnal. A posílám do té doby ještě muziku. Třeba teď Dobré kafe s Luckou Bílou.

0: Na
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška nejezdí na Masarykovo nádraží. Čekáme oblačno, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Lidi cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
3: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
0: Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Například u takzvaných endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů, pokračuje ředitel Slánské nemocnice Štěpán Votoček.
4: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
0: Stavba ortopedických sálů stála přes 60 milionů korun. Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros, když postoupil mezi nejlepší osmičku po vítězství nad Rusem Rublovem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas. V boji o semifinále se utká zítra s Brazilcem Fonsekou.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo, na jihu našeho kraje místy občasný déšť, jinde jen lokální přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek i oblačnosti od severozápadu postupně ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu vázne provoz směrem z dálnice D1 na letiště. Kamiony postávají od Jesenice přes tunely Lochkov a Cholupice až ke sjezdu na Barandov. Pro osobní auta je zdržení hlavně u sjezdu na Barandov. A v Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov za sjezdem na Letnou do ulice Milady Horákové. Je tam nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
3: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne. Hezký den.
2: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku Mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už tak jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak, jo.
3: Nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na té Letný. To asi už bych se nezorientoval. To je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopy činy v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: lety?
0: To je
1: právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 01 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Pavlíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: První souboj v Moriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
2: A prosila bych Ačko jako amfora.
1: Ano.
2: Dobře.
1: To vše,
3: tak moc děkujeme.
1: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
4: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
3: Dobrý den, já bych si přála taky
4: Ačko, pokračování.
1: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové, to je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování... S panem Šimkem.
1: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešel

0: a Agnes urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
2: Myslíte CDček?
1: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
2: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
1: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
2: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
1: Aby si odpočinulo.
2: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct a kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
1: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Milan.
1: Milan odkud?
3: Od Hořovic.
1: Tak, od Hořovic.
2: Zdravíme.
1: A ptám se.
3: Taky vás zdravím.
1: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
3: Tak rozhodně víc než 5000.
1: Petře?
2: Ano, teď je jich asi 5557.
1: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám do knihovny?
3: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
1: Ano.
3: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
1: Radovánky, tu naši
3: Radovánky,
1: čtvrtou.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
2: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
1: Děkujeme, mějte
3: děkuju
1: se.
3: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
1: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu Střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: jak to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť si z milosti vás, paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrám, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show, musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak.
4: Jo.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bude show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutý světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: Pane, to je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonsky, to je japonsky, je to saka na show.
3: Jo, saka na show.
4: To je nutný, musíš ano. Tu mapé, ono tam...
3: Přinesli, to... saka na show přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché. Když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
2: proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: náš telefon. Souboje.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel Kručkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že jsi přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, dej, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jakýho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený poruše a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. pravda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám, akci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou. We'll be right back.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Financování Expa 2025 podle ministra Macinky ohrožuje budoucnost českých center. Středočeský kraj schválil firmu, která rozšíří střední a základní školu Beroun. Čekáme oblačno, místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Fungování českých center v zahraničí je podle šéfa české diplomacie Petra Macinky z motoristů v ohrožení. Důvodem je financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace, které je s centry propojené. Původní rozpočet schválený minulou vládou na výstavu totiž nestačil a bylo tak nutné ho navýšit o 120 milionů korun. Ministerstvo zahraničí kvůli přípravám Česka na Expo 2025 podalo podle Macinky dvě trestní oznámení na neznámého pachatele.
3: Evidujeme minimálně dva probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které česká centra dluží.
2: Středočeský kraj vybral firmu na rozšíření areálu střední a základní školy v Berouně. Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má dlouhodobě nedostatek místa. Nová přístavba a rekonstrukce stávajících prostor budou stát přes 112 milionů korun. Pokračuje krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z Hnutí STAN.
4: V nové přístavbě bude například tréninkové pracoviště pro polytechnické vzdělávání nebo cvičný byt s kuchyní. Vedle klasické výuky tak vzniknou specializovaná pracoviště zaměřená na rozvoj praktických dovedností a každodenní soběstačnosti, což je pro tyto děti a jejich rodiny velmi důležité.
2: Vedení Prahy 10 chce víc zapojit obyvatele do debaty o rozvoji městské části. Své návrhy můžou lidé nově nosit do kontejneru před stanicí metra Strašnická. V místě bude taky infostánek a to ode dneška do příští středy, říká mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
5: Přímo v infostánku budou připraveni politici, vedení městské části, odborníci z úřadu, kteří budou naslouchat podnětům obyvatel, odpovídat na dotazy a představovat aktuální i plánované projekty v lokalitě i celé Praze 10. Sport.
2: Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
1: Počasí.
2: Odpoledne je oblačné, oblačnosti bude od severozápadu postupně ubývat, teploty do 23 stupňů. Zítra bude míň mraku a o něco tepleji, čekáme většinou polojasno a naměříme až 26 stupňů. Oblačnosti k večeru přibude.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně, před sjezdem na Ořech pomalu se jede z plzeňské dálnice D5 a také od Lohkovského tunelu vždy zdržení 15 až 20 minut. A v Praze je silný provoz, kolony čekejte třeba na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Zdržení směrem na Černý most je delší asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy v 5 a teď už je připravený zpravodajský souhrn Den v kraji. Slovo má Jitka Lukešová.
6: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
6: Jako vždy jsme připraveni, no a právě začínáme. Máme pro vás totiž opět to nejdůležitější z našeho kraje. No a co to bude tentokrát? Například povíme, že nemocnice ve Slaném na Kladensku otevřela nové ortopedické operační sály. Projdeme si Sedleckou katedrálu v Kutné Hoře s online průvodcem v mobilním telefonu. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Ale pro začátek, jako vždycky, si dáme písničku.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik skupina Krištof a její song. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s krásným datem 1. června, který pro nás pro všechny připravila Tamara Kocourková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Cestující vlakem z Kralup nad Vltavou a Kladna do Prahy musí počítat s výlukou. Vlaky ode dneška nezajíždí na Masarykova nádraží, ale končí už ve stanici Praha Bubny. Víc řekneme za pár minut. Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. V provozu budou od července. Nové prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Přidáme podrobnosti. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy letos kvůli chybě radnice musí uhradit výrazně vyšší částky. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu. Jakou, to řekneme v této hodině. Středočeští hasiči dál odstraňují následky včerejších bouřek a vydatného deště. Hlavně uklízejí popadané stromy. Nejhorší situace byla na Kladensku a Příbramsku. Kvůli počasí vyjížděli i pražští hasiči. Od včerejšího odpoledne měli zhruba 20 zásahů. Většinou řešili nalomené stromy, spadlé větve nebo odčerpávali vodu. Autobusy MHD ode dneška nejezdí Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Objížďka vede přes Vestec a Zlatníky. Pro auta je situace průjezdná. Kyvadlově provoz řídí semafory. Od 11. června pak bude zavřená úplně. Práce potrvají do 10. července. Svou 46. pobočku dnes otevřela Městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má dvě patra a kromě místa pro čtení, studium nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit také k pořádání kulturních akcí. A sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Podrobnosti přidá naše reportérka už za chvíli.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. No a písnička jménem Můj čas a teď aktuálně. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou končí ode dneška na nádraží Praha Bubny. Na Masarykově nádraží totiž začali dělníci opravovat nástupiště a při cestě do centra Prahy tak musí cestující přesednout na metro nebo na tramvaj.
1: Praha Bubny.
2: Tohle hlášení nově slyší někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na bubnech musí vystupovat taky paní Alena.
3: Pracuju blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
2: Na Masarykově nádraží vystupuje běžně i pan Martin, který cestuje z Velkých Příleb. O výluce se dozvěděl až ve vlaku.
4: Přitom jezdím každý den, já jsem se to dozvěděl až teď.
2: Taky on bude z bubnů dál využívat metro.
4: Vlivní mi to tak napůl, já mám dvě možnosti, že buď mohu jet prostě na Masarykovo nádraží a pak se dostat do Strašnic, anebo prostě takhle na Vltavskou a z Vltavský metrem na Muzeum přestup a do Strašnic, takže úplně mi to neoblivní, ale úplně příjemný mi to není.
2: Výluku vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele pokračující opravou Masarykova nádraží.
5: Zatímco doteď dělníci pracovali především na výstavbě nových nástupišť, která v budoucnu budou fungovat pro vlaky ve směru od Kladna a od letiště, tak nyní se soustředí na tu střední, doposud nezrekonstruovanou část nástupišť a kolejiště.
2: Dodal, že místo taky čeká podrobný archeologický výzkum.
5: V tuto chvíli na místě už také pracují archeologové, kteří odkrývají zbytky původního pražského opevnění.
2: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky zase jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID, která hromadnou dopravu v metropoli a okolí organizuje Filip Drápal.
6: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Kvůli postupu prací na Masarykově nádraží končí jinde i vybrané spoje linky R42 z Lysé nad Labem a Kolína. Z Prahy Petr Kast Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: skupina opět a Radeček. Tak tolik song, no a teď se vypravíme na ortopedii. Nové ortopedické operační sály totiž právě dnes otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Zázemí umožní přijmout a ošetřit více pacientů. Lékaři dřív museli kvůli chybějícím prostorům provádět ortopedické zákroky na jednom z gynekologických sálů. No a více informací teď přidá náš redaktor Richard Webs. Pěkný den.
1: Dobrý den. Zástupci Islánské nemocnice spolu s vedením města dnes otevřeli dva nové ortopedické operační sály. Ten větší má sloužit k náročnějším zákrokům. Jde například o takzvané endoprotézy kolene, kyčle nebo ramene, nebo také akutní pomoc při úrazech. Na malém sálu pak budou lékaři provádět menší operace, například kloubu. V minulosti byl ve Slánské nemocnici na ortopedickém oddělení jeden operační sál. Jakmile vysvětlili lékaři, kteří tam pracují, neodpovídal současné době a byl nedostatečný. K ortopedickým zákrokům tak využívali jeden z gynekologických operačních sálů. Podle ředitele Slánské nemocnice Štěpána Votočka je otevření nových prostorů důležité například proto, že populace stárne a ortopedické zákroky jsou tak více potřebné.
0: No a co dalšího je kromě operačních sálů na ortopedickém oddělení nové?
1: Součástí nových prostorů je také zázemí pro zaměstnance. Lékaři i sestry tam mají šatnu, kde se převlékají do pracovního oblečení, odpočinkovou místnost, kde se můžou občerstvit, nebo třeba umývárnu se sprchou. Zároveň je tam nově oddělený vstup pro pracovníky a pacienty. Podle pravidel to tak totiž musí mít každý operační sál. Ten starý to neměl a i proto byl podle tamních lékařů, jak už jsem říkal, nedostatečný.
0: A můžeme říci, kolik vybudování nových prostor stálo?
1: Za vybudování dvou sálů a zázemí pro zaměstnance zaplatila Slánská radnice přes 60 milionů korun. Investice je ale podle starosty Martina Hrabánka rozdělená po 20 milionech a trvala od loňského roku do letošního. Dodám ještě, že první pacienti by na nových ortopedických sálech měli být v červenci a díky novým prostorům jich bude dvakrát více než doteď. Například u endoprotéz tak půjde o zhruba 700 zákroků ročně.
0: To byl náš redaktor Richard Webs. Díky moc za naslyšení.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Lennox, No More, I Love You. Jinak máme 17 hodin a k tomu 33 minut a připomeneme si daně. Do dneška musí být totiž zaplacená daň z nemovitosti. Například majitelé bytů v Říčanech u Prahy, ale letos platí mnohem více. Město jim totiž omylem zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat více peněz od majitelů průmyslových areálů. No a za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4 plus 1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě, ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Město ale takový nárůst neplánovalo, přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město Říčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a podle Vlnařové připravuje kompenzace.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí. Navíc jsme pro občany, kteří by měli problém navýšenou daň uhradit, připravili vzor smlouvy o bezúročné půjčce.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitostí řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Ředitelka kanceláře Svazu měst a obcí Radka Vladiková proto doporučuje, aby své vyhlášky předem zkontrolovali.
5: Obecně závazné vyhlášky může předtím zkontrolovat ministerstvo vnitra. A to ne pouze z hlediska, zda je nebo není v souladu se zákonem, ale zda ta vyhláška naplní účel, který tím ta obec nebo město sledují.
2: Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou ji poplatníci rozdělit do dvou splátek. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Mám prostě

0: Tak to byla veselá Eva Farna, mám boky jako skříň, no a teď se projdeme po katedrále. Sedleckou katedrálu v Kutné Hoře si návštěvníci nově mohou prohlédnout s online průvodcem v mobilním telefonu. Na webových stránkách najdou interaktivní mapu a popis 16 zastavení v psané i mluvené podobě. No a co všechno nám může průvodce nabídnout, tak to už prozradí naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nového průvodce najdou návštěvníci na internetové stránce katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci. Můžou si ho tak najít sami ještě před vstupem do chrámu, nebo jej na odkaz upozorní přímo pokladní v katedrále. Nejdříve se jim zobrazí interaktivní mapa s 16 body. Ty si můžou zájemci rozkliknout, u každého bodu se následně zobrazí fotka, krátký text s popisem místa a možnost si tento text přehrát ve zvukové podobě.
0: No a v jakých jazycích si můžou návštěvníci text přečíst a taky poslechnout?
1: Výklad je dostupný ve třech jazycích, českém, anglickém a německém. Webová stránka by měla sama rozpoznat, v jakém jazyce návštěvník nejčastěji vyhledává a podle toho automaticky nastavit i průvodce. S výrobou anglických a německých zvukových záznamů pomáhala umělá inteligence. České texty namluvila ředitelka organizační složky sedlcké farnosti Radka Krejčí.
2: Ten vývoj byl poměrně rychlý. My jsme začali o té změně jednat loni v listopadu. Ta implementace do těch webových stránek proběhla během asi 2 měsíců.
1: S focením, nahráváním zvuku a tvorbou textu trvala příprava nového průvodce zhruba 5 až 6 měsíců. Celkem za něj farnost zaplatila kolem 40 000 korun.
0: Proč se farnost rozhodla vytvořit online průvodce?
1: Internetový průvodce je podle vedení farnosti udržitelnější a levnější než opakovaný dotisk velkého množství papírových brožur. Zároveň je pro turisty pohodlnější číst text z telefonu anebo poslouchat audio při prohlídce umění. Pokud by ale přece jen přišel turista bez telefonu nebo internetu, jsou na něj v katedrále připravení, říká ředitelka Krejčí.
2: A může si od nás zakoupit textového průvodce tištěného, což byla vlastně ta původní varianta, která předcházela této.
1: Internetový průvod je teď ve zkušebním provozu. Vedení farnosti chce do hlavní sezóny stihnout opravit všechny případné nedostatky.
0: O novém online průvodci sedlecké katedrály v Kutné Hoře jsme mluvili s redaktorkou Alenou Junovou. Díky moc, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra, tak to nám právě teď prozradí meteorolog z České televize Pavel Karas.
2: Čeká nás noc, kdyby na obloze mělo být většinou polojasno nebo jasno a k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Takže to ráno může být i chladnější, teplota klesne na 12 až 9, v údolích dokonce až na 7 stupňů Celsia. Vát bude jenom slabý, proměnlivý vítr, případně se bude vyskytovat bezvětří.
1: No a vydrží toto počasí i ve středu?
2: Bude to úplně jiná situace. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže bude polojasno až oblačno, ráno přechodně dokonce jasno. Později odpoledne a večer bude od západu oblaků zase přibývat a později se v jeho západní polovině kraje objeví ojedinělé přehánky. Co se týká teplot, tak bude oproti tomu dnešku o 4 až 5 stupňů tepleji. Maxima vyšplhají na 23 až 26 stupňů Celsia, takže potom výrazném ochlazení přijde takové výraznější oteplení. Vypadá to, že středa zase přinese velkou oblačnost a na většinu území déšť a přehánky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer budou srážky od západu ustávat a taky bude částečně ubývat oblaků. Minimální teploty právě kvůli té zvětšené oblačnosti budou většinou kolem 13 nebo 14 stupňů. No a nejvyšší teploty budou zřejmě nižší než ty dnešní. Budou se pohybovat jenom mezi 16 a 19 stupně Celsia. No a to kolísání teplot bude pokračovat, takže už na čtvrtek můžu zase slíbit teploty, které by se měly odpoledne přiblížit až k letní hodnotě 25 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek dospíval, no 18. hodina klepe na dveře, to znamená jedno jediné, že náš magazín s názvem Den v kraji je téměř u konce, protože ještě do 18. hodiny nám přijde zahrát třeba skupina Katapult. No a po 18. hodině a po časovém znamení a po zprávách se na vás opět budu v našem vysílání těšit a opět pro vás budeme mít samozřejmě zajímavé informace a také spoustu příjemných písniček. Tak hezký podvečer, hezký poslech a jedeme dále.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování varují před dopady přesunu agent. Neratovická spolana chce nový provoz na výrobu kyseliny sírové dokončit ještě letos. Zítra bude polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Odbory agentury pro sociální začleňování dnes stávkovaly. Společně s dalšími odbory chtějí upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě, například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
2: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
4: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
2: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna pak dokáže vyrobit několik stovek tun této chemické látky za den. Pokračuje vedoucí závodu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně Aleš Patočka.
5: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku. Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den. Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
0: Svou 46. pobočku dnes otevřela Městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má dvě patra a kromě místa pro čtení, studium nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit také k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
6: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady tři klubovny, dvě větší, jedno menší a spoustu místa na program. Sport.
0: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se dvěma výhrami a jednou porážkou. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno přechodně jasno. Odpoledne oblačnosti od západu přibude, na jihovýchodě našeho kraje se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u zdib na prvním kilometru zasahují hasiči u požáru auta a kolona je asi 3 kilometry zdržení na 15 minut. A na pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede z plzeňské dálnice D5 a také od Jesenice. Přes oba tunely zdržení směrem na letiště, delší je asi na 30 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje i po 18. hodině. Stále je s vámi Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například si povíme, že už desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu, kterou si navíc sami vyrobí. Projdeme se také v chráněné krajinné oblasti Brdy, kam můžeme pouze po svých, na kole, anebo maximálně na koloběžce. No a také samozřejmě pro vás máme spoustu příjemné muziky, tak ještě jednou hezký podvečer a samozřejmě hezký poslech.

0: Staří dobří Beatles a jejich song With Love From Me To You. Tak tolik našem podvečerním nebo stále ještě vlastně odpoledním vysílání. Vy posloucháte jenom, připomínám, vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a máme 14 minut po 18. hodině. Česko se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Nebo Češi si učí, jak sdílet elektřinu. Už víc než rok totiž platí série zákonů, která to umožňuje. No a podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nazdíleli už zhruba 18 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. S přehledem nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu, dokonce i do bytu.
1: Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
3: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
1: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zpravidla vždycky jsou.
3: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejenom s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka, což je suverénně nejčastější model. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. V jeho rámci si může elektřinu navzájem poskytovat až 1000 jednotlivců, podniků nebo obecních budov. Takovýchto společenství je v Česku přibližně 150. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: O, pane náš, a Věra Martinová, písnička nám končí, tak se vydáme a vypravíme na výlet. Co vy na to? Po svých, na kole, maximálně na koloběžce, můžeme cestovat v chráněné krajinné oblasti Brdy. Klasické dopravní spojení mezi Středočeským a Plzeňským krajem zajišťuje jen jediná silnice. I proto je tato chráněná krajinná oblast, která vznikla před 10 lety, tak jedinečná. No a my vám Brdy tento týden představíme v pětidílném seriálu naší redaktorky Báry Kvapilové.
1: V čem je chráněná krajinná oblast Brdy jiná než ostatní podobné lokality?
2: Já bych řekl, že především svojí nezastavěností. Kromě jedné komunikace, která protíná CHKO Brdy mezi Rožmitálem a Spáleným Poříčím, tak všechny komunikace uvnitř chráněné krajinné oblasti Brdy jsou účelové lesní komunikace. To znamená, že sem nesmí běžná motorová vozidla.
1: Se šéfem chráněné krajinné oblasti Brdy, Bohumilem Fischerem, jsem se vydala přímo do centra této oblasti.
2: Člověk tady může strávit celý den bez civilizace, odpočinout si, ale zároveň tady nenajde žádné kiosky a hospůdky, penziony a podobně.
1: Já mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že opravdu tady za celý den nemusíte potkat živáčka.
2: Za těch prvních 10 let tady vzniklo několik naučných stezek, kde se snažíme takovou formou, která přispívá právě k té nezastavěnosti, tím, že jsme umístili ty naučné panely na solitérní kameny. Je tam umístěn QR kód. Z těch naučních stezek bych zmínil okolím Padrských rybníků, Jordán, Tok. V loňském roce jsme odevřeli naučnou stezku na Třemšín, která je interaktivního charakteru, především pro rodiče s dětmi.
1: Na dopadové ploše Jordán jsem potkala Davida.
3: Je to tady hezký, nečekal jsem, že je tady ta příroda taková jiná než ty střední Čechy, víc jako třeba Krkonoše, hodně vřesu a takový.
1: Odkud šlapete?
3: Z Příbramy. To je kousek nějakých 15 kilometrů.
1: Kam máte namířeno?
3: Do Hořovic, na vlak, jo, zpátky do Prahy.
1: Je tady 250 kilometrů značených tras pro pěší a 195 kilometrů tras pro cyklisty. Chystáte ještě nějaké další novinky?
2: V letošním roce na podzim plánujeme odevřít naučnou stezku s obcí Strašice, která by měla vést okolím Lipovska a měla by představit především lesní řemesla, která tady historicky byla v těch lesích.
1: Mě jako návštěvníka určitě zajímá, jestli přibudou nějaká parkoviště, nějaká další zastavení.
2: Tak těch příprav parkovišť je několik. Tady třeba zrovna docela blízko máme obec Neřežín, která spadá pod Chaloupky, kde se připravuje parkoviště Malá Víska. V Zaječově se řeší nějaké parkovací možnosti. Určitě by za lepší infrastrukturu parkoviště stálo i úvaha v obecnici.
1: Vy slavíte 10. výročí letos. Je něco, na co jste opravdu pyšný, že se vám podařilo?
2: Tak já jsem hrozně rád, hlavně za to, že se tady nezrealizoval žádný záměr, za který bych se styděl. To je za mě asi nejvíc, protože, jak jsme si řekli, to území je specifický především svojí nezastavěností a to tady zůstalo.
1: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Z Hrachoviště Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a já ještě doplním, že celý seriál najdete postupně i na našich stránkách www.středníčechy.rozhlas.cz.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Když vzlétnu já a Lucie Vondráčková. Tak přátelé, máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, tak zbystřete, protože jako obvykle v tomto čase pro vás máme i tentokrát připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Městské muzeum a galerie v Týnci nad Sázavou vás zve na vernisáž výstavy Příběhy malířky Anny Svobodové. Od 17 hodin se můžete ponořit do světa obrazů zachycujících nálady, vzpomínky, tiché okamžiky i silné emoce, které autorka přenáší na svá plátna. Výstava potrvá až do 26. července. Pokud máte rádi knihy a hledáte inspiraci ke čtení, zastavte se v tomto týdnu v Rakovnické městské knihovně. Akce Randeví s knihovnou nabízí do pátku 5. června netradiční setkání se světem literatury, objevování nových knižních titulů a tipy na čtení pro dlouhé letní večery. Knihovna pro vás připravila neprůhledně zabalené publikace a až doma tak zjistíte, jestli jste si odnesli svého nového knižního favorita nebo jestli jste sáhli vedle a zkrátka se k sobě nehodíte. Městské muzeum v Sedlčanech připomíná památku amerických letců. Do 14. června tu jsou vystaveny fotografie, dokumenty a osobní věci velitele bombardéru B-17G Roberta A. Norvela, které věnoval Sedlčanskému muzeu. Prohlédněte si tu taky modely letadel zapůjčené od modelářského klubu v Sedlčanech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Marie Rotrová dospívává, 19. hodina se přiblížila, no a to znamená, že je tu čas pro to, abych vám poděkovala za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásný večer podle vašich představ a s těmi, které máte rádi. No a také vám třeba přeju hezký poslech našeho dalšího vysílání. No a zítra opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Cestující vlakem z Kladna a Kralup nad Vltavou musí ode dneška počítat s výlukou mezi pražskými Bubny a Masarykovým nádražím. Zítra bude polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnili v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude. Vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
1: Lidi cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
3: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
1: Sedlecká farnost testuje nového internetového průvodce v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Na interaktivní mapě najdou návštěvníci 16 bodů zastavení s mluveným i psaným výkladem. Digitální průvodce je dostupný ve třech jazycích, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
4: Ty texty si děláme sami, protože věříme tomu, že to dokážeme nejlíp. A vzhledem k tomu, že jsme na audioguide v němčině a v angličtině využili AI, tak ta cena jako celkově vyšla zhruba na nějakých 40 tisíc korun. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros, když postoupil mezi nejlepší osmičku po vítězství nad Rusem Rublovem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas. V boji o semifinále se Menšík utká zítra s Brazilcem Fonsecou.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti od západu přibude, na jihovýchodě našeho kraje se mohou objevit přehánky, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u zděb na prvním kilometru zasahují hasiči u požáru auta a kolona je asi 3 kilometry. Zdržíte se zhruba 15 minut. Na pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede z plzeňské dálnice D5 a také od Jesenice přes oba tunely zdržení směrem na letiště dalších asi 30 minut. A v Praze je silný provoz. Kolony čekejte třeba na Jižní a Štěrboholské spojce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, vidíte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas střední.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky, nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska, v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, to má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednoce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se používali mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrátoru. Jo? Každý známe defibrátor, známe ty automatické defibrátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrátor. A ten puls toho defibrátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, já vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi

0: takové tu arytmie umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou to nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
0: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
0: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
0: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
0: Že by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
0: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
0: rána,
1: v bodech?
0: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jednoho poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je
1: lékařské tajemství.
0: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no konce 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stala v Chicagu taková, teď my jsme koukali v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, bude o tom, ale ráno

0: přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů, jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amici, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat 2 věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to, jako. Proč?
2: No taky, prostě něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest. Prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovili, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já bych říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Musíte mě pomoct.
2: Já jsem přišel jako. No a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala V zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuji za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuji moc.
2: Děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Vesláru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Vesláru je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lodgronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jody Fia, jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku Ellie

country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvilleu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long Gone Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Vesláru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně zaplanou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na vidílku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore. I když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidělku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polník.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: pán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce nad

0: sraženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí prach na zemi.
1: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na mávu.
2: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
3: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
2: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
3: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
2: Snad, podle vůně.
3: Tak si to pamatujte, rytíři. Zastatečnost, mateří douška.
0: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
4: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
0: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
4: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
0: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
4: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
0: Ano, až na kůži, co?
4: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
0: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
4: No prosím tě to.
0: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ ji hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
4: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
0: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
4: To nevím.
0: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
4: No právě tu čajovou vůni.
0: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
5: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
6: Váš obvyklý čaj, pane.
5: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
6: Já nerozumím, pane.
5: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
6: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
5: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
6: Nic takového jsem neudělala, pane.
5: V tom případě musím na plantáž.
6: A váš nápoj, pane?
5: Vylej ho. Je to odporná břečka.
0: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
4: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
0: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
4: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
0: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
5: Ať sem chodí jeden po druhém, ať ukáží, jaké mají ruce a ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
0: Jistě, pane.
5: Pojď sem. Máš dobrý čich?
0: Výborný, pane.
4: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
0: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
7: Zelí, pane.
0: A včera?
7: Zelí, pane.
0: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
7: Jenom zelí, pane.
5: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy... Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by si jim pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
0: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu, sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvene, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvého na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodoly zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodoly, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale...
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozptylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechynský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechynské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu Zlín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte,
1: mám
0: pane Jiří.
1: Mám rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měle rád na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladky, zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádné lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl na saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl načářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten mlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty mlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal z rejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady vysíbevali kasárny, že, rusky. No, a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový... Taková elipsovita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to už je paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Parťáka, no.
0: Děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte ano. se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano, ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková, doufám, že se vám bude líbit. A volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze které pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherný dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleního jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherný dětství, tam i ta látka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala a všechno jsme dělali. Dřív ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný, já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. To se nevím. To ne, já nevím ani, jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze měla malý krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letný byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět? Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je sama kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Jo, dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a já jsem, on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Verunko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, to bylo takový a měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrancem, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád láklo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant, jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme se, tam jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami tam, nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, no a prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali, tam ještě jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, no prostě a pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a jako a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, jaký proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: My jste tam babička
0: pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a a jak tam chytají s tím špenátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to bylo steklej. A prostě to...

0: tak jsme, to, a to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no, takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
1: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
0: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
1: No ano, kde jsi se odhrávala skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
0: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
1: ale šťastně,
0: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
1: Verunko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: Když jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici tady v Kempu.
0: V Jedovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet. To jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. Osmá třída.
0: Osmá třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? Osmá třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: 14, 15 už.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máme hodnou učitelku.
0: Máte hodnou paní učitelku? No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Dva dny. Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy malý, housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma, a i jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, a vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné ano. strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluji ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to dělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem ho měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. No a od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měl. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nesůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pozdní večer všem, kteří ladíte noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství, na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazií a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli, a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu, a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malete. A no, prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
0: Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
1: Dnešní děti, normálka, protože ta, jako by řekl, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako, no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
0: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit, a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
1: To bylo
0: zajímavé. Přirovnání.
1: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
0: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
1: Jo, ale takhle třeba od Boženě Němcový, Kocour by Kéž. Já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
0: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
1: A mějte se moc a moc dobře.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Já povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížejí prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin, česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme sbírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice sbírat a myslím si, že jsme měli a chodili jsme se skače na mázu sama koupat. Za dědečkou zahradou byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková
0: chutnalo by to jinak stejně. Mm-hmm.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. Řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Mm-hmm. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: Chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a pak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, tak si vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky, takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Láskovo níž deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzou vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí.

0: to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudecová, jako Hudecová. Tak mi říkali Hucina.
1: Hucina?
0: A s tím jsem si, Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pám, ne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od čtvrtní třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáky, spolužáci a zůstalo mi to dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
1: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
0: Já nevím.
1: Asi, duchové, strašidla.
0: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte, jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
1: Jste měli prostrach uděláno.
0: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. To bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30 před barákem a šli jsme cvičit, no. Tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk, což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo, čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak
1: to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky dobré ráno. To už se blíží, za 1:30 máme 2. června.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svět. Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, 6 partají, druhý vchod, 6 partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Aha. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste ale říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory a u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice tak ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šili jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má jako to máte ako malý počítače. Takže tak, no, ja si myslím, a to se zeptám vnúku, ale myslím, že oni vôbec ani ty pečoky neznají. Ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrát Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera. Tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství. Tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší, ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni vzorec.
1: Moc se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, bylo sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná báněčka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už dobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola. A teď jezdili saně, koně, koníček. Pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne. A za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslívali, vždycky chytli ty kačenky. A tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré. Honem, děvčata, vyskočte na pec. My jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme. Sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici. Takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě, tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat, já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: A dobrou noc.
0: Telefon uložte a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuji vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: nicht.
1: Na prášek srdce rozmělní.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek má bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oči jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadl z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ním mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy býval.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Conjuratio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby za

a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme.

0: Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

0: se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět

0: jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodlaje o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Od pumpu s nima!
6: Picové!
8: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dafna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
10: Jsou to špiclové.
8: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
8: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
11: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
8: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
8: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko? A taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
8: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
8: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
8: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
3: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu jí, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkle, Nathaniel Winkle.
9: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
8: To je pravzvláštní případ. Dovolíte, abych si to poznamenal?
9: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
4: Tapman, Tracy Tapman.
9: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima děvče, pane.
4: Velice.
9: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
4: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
4: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
4: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane. Mrtva.
4: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
4: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
3: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane?
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
8: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
6: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.